Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Hezké, leč chladné úterní ráno vinčujeme a pozraní jízdy rádia. Minutku před půl šestou. Tady pro vás máme hudební ranní přehlídku hitů pro dobrou náladu. Už za chviličku budeme servírovat kousek za kouskem, hit za hitem na celou jižní a jihovýchodní Moravu. A hned v údolu MC Sar and the Real McCoy a Another Night, tedy muzika z let 90. Hned z jejich počátku, nestárnoucí to kousek.

0: Zase. Ano, je tady nový den, úterý 13.10. 13. října roku 26. I dneska pro vás máme připravenou aktuální předpověď počasí. Tak už za chviličku odhalíme, jak dnes bude.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
0: Je 17:30, tady je slibovaná předpověď počasí. Ráno a dopoledne jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat podle meteorologů lokální mlhy, tak na cestách opatrně. Případně se místy může objevovat také nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno. Pozdě večer očekávají meteorologové od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15, při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 11 stupňů Celsia. A když už jsme přáli krásné, tak jsme zmínili také chladné. Jítro v úterý 13.10. jen 2 stupně nad nulou měříte aktuálně v Louce či Ostrožské Nové Vsi. Double tedy 4. Oproti té dvojce máte aktuálně v Kyjově a nebo v Dolních Věstonicích.
4: Rádio Jih. Doprava.
0: Tak předpokládám, že si v Kárách topíme, zdravíme za volanty opatrně na dálnici D2 na 35. a 5. kilometru. Ve směru na Břeclav je odstavené vozidlo, u svodidel je tam porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. Si hem šťastnou úterní cestu.

A už za chviličku se podíváme i lehoulince do historie 13. října. I dnes tady pro vás máme pár zajímavostí, které, myslím si, solidní si připomenout. No a taky samozřejmě odhalíme dnešního oslavence, anebo oslavenkyni. Ano, podíváme se, kdo v úterý 13. října slaví svátek. Teď MC Sar and

0: Čas podívat se na nějakou tu zajímavost, ještě velmi úzce spjata právě s dnešním datem 13.10. Psal se právě 13. říjen roku 1914, když americký vynálezce Garrett Morgan získal patent na jakousi ochranou dýchací kuklu. Zařízení mělo pomáhat lidem dýchat v zakouřeném prostředí a tam, kde byl vzduch nebezpečný. Zařízení fungovalo tak, že vzduch přivádělo od země, kde býval čistší než třeba u stropu plného kouře. Morgan svůj vynález později prakticky využil při záchranné akci v tunelu v americkém Clevelandu, kde byli dělníci uvězněni po výbuchu. Jeho zařízení se tak stalo jedním z důležitých předchůdců ochranných dýchacích pomůcek, které dnes používají třeba hasiči, které tímto zdravíme. No a nahlédneme taky do 13. října roku 2010, kdy celý svět velmi pečlivě sledoval mimořádnou záchrannou akci v Chile. 33 horníků tam zůstalo uvězněných v zavaleném dole, zhruba 700 metrů pod zemí a na záchranu čekali neuvěřitelných 69 dnů. Záchranáři pro ně vyvrtali úzkou šachtu a jednoho po druhém vytahovali na povrch ve speciální ocelové kapsy. Krátce na to se podařilo dostat i posledního horníka nahoru. Byl to samozřejmě šéf té směny, který se dostal na povrch večer 13. října. Tak 13. října v podstatě tito horníci mohou slavit jako další den, kdy se narodili. Mimochodem té ocelové kapsly se přezdívalo Fénix. Všech 33 mužů jako zázrakem přežilo. Na jejich záchraně se podíleli dokonce odborníci z NASA, kteří pomáhali s doporučeními pro zdravotní péči i konstrukci právě zmíněné záchranné kapsle s názvem Fénix. No a právě od této neuvěřitelné záchranné akce dnes uplynulo 16 let. No, jde vidět, že když se mnozí dají dohromady, dokáží zachránit lidské životy i z neuvěřitelné hloubky 700 metrů. Pojďme se podívat ještě, kdo v úterý 13.10. slaví svátek v kalendáři. Dnes vepsáno jméno Renata, tak Renatám všechno nejlepší. Míříme i na Slovensko, kde má svátek Kolman, taktéž je všechno nejenom na jižní a jihovýchodní Moravu, ale i za hranice pošleme hudební dárek oslavencům, připravené Ava Max s hitem Kings and Queens, ale ještě předtím se podíváme do zvířecí říše, protože mezi našimi milovanými zvířátky dneska po celý dnešní den svátek slaví Vigo a Aram, tak hafanům a kočičkám všechno nej. 2 minutky, bude 6:15, přejeme krásné úterní ráno, ať se vám daří.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Hezké úterní ráno, Moravo. 11 minut a bude 6. To byla kapela Mirai, za chviličku J-Lo a Pitbull on the floor, a nebo třeba taky Olivia Rodrigo. No a teď už ve vysílání ranní jízdy rádia, jich ano, i dneska časně z rána z křeťáka i o ranní vtípek, tak dobré jítro.
1: No krásné ránečko vinčuji, to si myslivec dává inzerát. Divočák mě sežral kokain za 4 miliony, tak prodávám škvárky, kilo je za 50 tisíc.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
3: J-Lo, já tu sám.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, dnes datem 13. října. Blíží se nám 6. hodina. Tak tady pro vás máme přehlídku ranních hitů. Za chviličku nám společnost bude dělat třeba Kaskáda. Kapela Krištof. Nebo tedy Swims. A už za chviličku taky prozradíme, jak dnes bude. Po ránu, jak už jsme říkali, chladno, někde teploty jen 2 stupně nad bodem mrazu, ale v průběhu dne nás podle meteorologů dneska čeká 16 stupňů Celsia. Budeme samozřejmě konkrétnější, nabídneme kompletní předpověď pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Jindros nabídne čerstvé jihomoravské zprávy, zamíříme do Břeclavy, kde se plánují nové kruhové objezdy u Teska.
1: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
2: Právě jsme pro vás modernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Tak ještě jednou krásné úterní ráno, Moravo, minutka a bude 6.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Břeclav plánuje nové kruhové objezdy u Teska. Pomoci mají s dopravními zácpami a v Lipově začala oprava hlavního průtahu. Řidiče čeká i úplná uzavírka. Dopravou břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. V té by měl otevřít Kaufland a také dlouho očekávaný hobby market. Jejich příchod ale zatím není definitivně potvrzen. Dopravní úpravy za zhruba 50 milionů korun má zaplatit investor. Projektování začne až po schválení změny územního plánu. Řidiči na Horňácku musí počítat s dopravními komplikacemi. V Lipově začala oprava hlavní silnice, která spojuje Taso v Alouku. Silničáři obnoví vozovku v délce téměř 2 kilometrů. Práce vyjdou na více než 11 milionů korun. Zatím se opravují dešťové v pustě a obcí se dá projíždět. Během hlavních prací ale silničáři počítají s úplnou uzavírkou. Výjimku mají mít linkové autobusy a místní obyvatelé. Opravy by měly skončit do konce listopadu. Nejzazší termín dokončení je pak 10. prosince.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: Ráno a dopoledne jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. No a nejvyšší odpolední teploty až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 15, při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 11 stupňů Celsia. A přidáme aktuálně také ještě pohled na ranní teploty. Bílovice, Uherského Hradiště 3 stupně, Brno, Lovčice, Mikulov aktuálně plus 4 stupně Celsia.
5: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Pozor na D2 na 50,5 kilometru u Břeclavy ve směru na Bratislavu. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Zdržíte se zhruba 10 minut. Teď v aktuálně 2 kilometry dlouhé koloně. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. Sihem šťastnou úterní cestu.
3: Ranní jízda.
6: Ranní jízda.
3: Na rádiu Jih.
0: V Česku už desítky let nevznikla žádná nová velká vodní nádrž. To by se ale mohlo změnit. Vláda totiž chce urychlit stavbu přehrad, aby nám v budoucnu nechyběla voda. Jak toho chce dosáhnout, prozradíme v ranní jízdě rádia Jih. Už co nevidět, teď ale Kaskáda, za chvíličku taky Harry Styles.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6 hodin a 7 minut, krásné úterní ráno, dnes s datem 13. října. Co nevidět, kapela Krištof anebo Sunrise Avenue, teď se ale zaměříme na to sucho. Sucho je problém, který se v Česku vrací prakticky každé léto a vláda teď chce zajistit, abychom měli dostatek vody i do budoucna. Pomoci má nový zákon, díky kterému by se mohly rychleji stavět přehrady a vodní nádrže. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána se totiž u nás už 30 let žádná nová nádrž nepostavila. A nejde jen o přehrady. Stát chce taky lépe zadržovat vodu v krajině, propojovat vodovodní systémy a investovat do čistíren odpadních vod. Premiér upozornil, že všechna tato opatření budou v příštích letech stát stovky miliard korun. Podle něj je ale boj se suchem stejně důležitý jako zdravotnictví. Tak je fajn, že si to nahoře uvědomují a bychom velmi rádi, kdyby nezůstalo jen u nějakých plánů, ale kdybychom viděli, že se něco přetavuje i ve skutečnost. Budeme si naprosto všichni držet pěsti, vodu potřebujeme. Stejně jako další hity pro dobrou náladu, 8 minut po 6. kapela Krištof a hned teď.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16:45, chcete-li 6 hodin a 15 minut, krásné úterní ráno, Moravo, Sunrise Avenue z ranní zde za námi, před námi tedy Swims a nebo další z hitů pro dobrou náladu. A taky dneska po ránu i pro zářáti, když Barsgder tutě teploměru ukazují jen pár stupínků nad nulou. Pojďme teď ale k rannímu tématu, možná, že se i zahřejeme díky němu. I naši čtyřnozí parťáci totiž mají občas z něčeho strach. Některým nahání hrůzu třeba vysavač, jiní berou nohy na ramena při bouřce a některé dokáže vyděsit i úplná maličkost a někdy se bojí takových věcí, že nad tím zůstává i rozum stát. Tak co nahání strach vašemu psovi nebo kočce a co je dokáže tak vylekat, že raději vezmou do zaječích? Podělte se s námi o jejich největší strašáky i vtipné příhody. Psát můžete na Facebook Rádia Jich, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se, čeho se bojí váš pes anebo vaše kočka, či čeho se lekne váš pes anebo vaše kočička. Dejte vědět. Děkujeme a krásné úterní ráno přejeme.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz.
1: Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: po půl sedmé zazní v ranní zděrádech i Shakira. I na Jiží a jihovýchodní Moravě se pořád něco děje a tak vám to dáme pěkně do jednoho balíčku s názvem Krátké jihomoravské zprávy dnes s datem 13. října. Éteru už za okamžik.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar Kyjov a Hodonín.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
6: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
7: Ale tohle vypadá dobře.
6: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
7: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
6: Vypněte obrazovku.
8: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
6: Rezervace na restaurantweek.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hezké říjnové ráno, Moravo. Máme minutku po půl sedmé.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku odjezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje. Najdou se ale tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Vedení Uherského Hradiště bude také v příštím roce úřadovat v náhradních prostorách. Důvodem je pokračující rekonstrukce historické radnice na Masarykově náměstí, kterou čeká už třetí etapa oprav interiéru.
16: Počasí.
17: Aktuálně v Břeclavi 3 stupně, tu samou teplotu hlásí Těmice, Moravská Nová Ves a Staré Město Uherského Hradiště.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno za volanty. Připomínáme, na D2 na 50,5 kilometru u Břeclavi ve Spinu na Bratislavu došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Zdržíte se zhruba 10 minut v cirka 2 kilometry dlouhé koloně. Pevné nervy, sihem šťastnou úterní cestu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
18: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Na podzim se vám může cesta do práce pořádně zkomplikovat. Stačí, aby vám před autem vyběhla srna. Jen za poslední dva týdny řešili jihomoravští policisté téměř 250 srážek se zvěří. Jak se zachovat, když vám zvíře vběhne do cesty a proč by měl člověk být za volantem právě na podzim o mnoho více opatrnější, třeba zejména v lesních úsecích, to prozradíme na základě dat jihomoravských policistů. Tak hezké ráno si hem šťastnou cestu a nejenom za volanty, právě teď Sebastian a Toulava.
19: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: 9.39, to byl stopik v úterní ranní jízdě, co nevidět, Jasper Forks a nebo Shakira. Je to rok, co to v ranní jízdě rádi vzpomínáme. Teď na podzim je potřeba dávat za volantem větší pozor, a to kvůli lesní zvěři. Hlavně ráno, když jedeme do práce, nebo večer za tmy, když se vracíme. U silnice totiž častěji objevují srny a divočáci. A čísla jsou docela drsná. Jen za poslední dva týdny řešili jihomoravští policisté téměř 250 oznámení o srážce se zvěří. Policisté proto připomínají, jak se v takové situaci zachovat, když u silnice zahledneme srnu, hlavně zpomalit, pokud máme zapnutá dálková světla, přepnout na potkávací. Oslněné zvíře totiž může zůstat stát přímo před autem. A pozor, když vám jedna srna přeběhne přes cestu, ještě nemusí být vyhráno, často totiž běhají ve skupinách. A pokud už srážce nejde zabránit, pořádně brzděte a hlavně nestrhávejte volant. Prudké vyhnutí může skončit mnohem hůře než samotný střet se zvířetem, dodávají policisté. Po střetu by měl řidič především zachovat klid a myslet na bezpečnost svou i posádky. Odstavené auto by měl označit trojúhelníkem a odejít mimo silnici. Pokud při střetu nedošlo k zranění nebo ke škodě na jiném majetku, nemusí na místo jet policejní hlídka. O dalším postupu se proto můžete domluvit i s operátorem linky 158. Pokud to situace bezpečně umožňuje, zdokumentujte místo události a poškození vozidla fotografiemi. Škodu následně řešte se svou pojišťovnou. V případě potřeby je možné požádat policii České republiky o potvrzení o oznámení události. Se zraněnou nebo uhynulou zvěří sami nemanipulujte. Třeba takové zraněné zvíře může být nebezpečné. Pokud odběhne, následujte ho a směr jeho pohybu sdělte operátorovi linky 158. Policie zajistí vyrozumění příslušného mysliveckého hospodáře nebo jiné oprávněné osoby, která se o zvíře postará. Dodávají policisté, kteří varují řidiče, že teď na podzim je potřeba za volantem dávat mnohem větší pozor. Sihem šťastnou cestu, 6 hodin a 41 minut, za chviličku slibovaný Jasper Forsk anebo Shakira, no a už za chviličku se podíváme taky na ranní téma. Dneska je to o našich čtyřnohých miláčcích. Dneska se ptáme, čeho se bojí, nebo lekne váš pes či vaše kočička.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:49, krásné úterní ráno Moravo, dnes s datem 13. října. I dnes tady máme ranní téma, dneska se ptáme, čeho se bojí, nebo čeho se lekne váš pes, anebo vaše kočka.
1: Monika napsala, náš pan kocour se neskutečně bojí, když beru sáček do odpadkového koše, nebo nákupní igelitku.
0: Ty kráso. Dáša, dobré ráno, naše fenka se lekla padajícího listí venku a nejvíc, co se lekla, když jí sedla moucha na záda. No tak holt,
1: to se stává.
0: Jsou to trošku i strašpitlové, no.
1: Vlastník napsal, pes se lekne, když pustím závlahu a kočka se zase bojí sekačky.
0: A tady má prostě vlastník doma pořádně nabito s těmi zvířátky, má jak hafana, tak kočku, co Evča. No my máme doma pitbullku a je to bojové plemeno, ale bojivé plemeno spíše. Lenka píše, že se lekne, respektive Eva píše, že se lekne i vlastního prdu. No tak jako, asi bych to po ránu buví jak nerozebíral, ale ano, když se řekne pitbull, tak si každý vybaví bojové plemeno, které se nezalekne ničeho. Ale prostě, jak píše Eva, může se v tomto případě leknout i vlastního šouku, no.
1: Nesmí dojít na vlastní prd.
0: Tak, říkám, nebudeme to rozebírat. Já si myslím, že se tím bojovalo. Nebo používalo se to i v boji kdysi dávno, že? Čeho se bojí, nebo lekne váš pes, nebo vaše kočka, to nás dneska zajímá v rámci úterního ranního tématu. I naši čtyřnozí parťáci totiž mají občas z něčeho strach. Tak nám napište nějakou vtipnou příhodu, podělte se s námi o jejich největší strašáky, napište nám to na Facebook rádiích, 9 minut před 7 hodinou nám to můžete psát i na 606 703 889 ve formě SMSky anebo WhatsApp zprávy. Víme, že mnozí posluchači ranní jízdy rádi na jihovýchodě Moravy mají zvířata. Určitě se i ta vaše kočička nebo ten váš hafan něčeho bojí. Tak napište čeho. Děkujeme. Další příspěvky po 7. hodině a určitě se díky nim opět v úterý 13. října v ranní jízdě rádi můžeme pobavit.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a

0: Weekend a Blinding Lights. Taky Dermot Kennedy. A po 7. hodině za vámi vyrazí X Single X.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát Slejsan.
0: V úterý 13. října nabídneme další čerstvé jihomoravské zprávy a nabídneme i jedno rybářské téma, protože v Hodoníně prozradíme, kdo porušuje zákaz lovu. Navrch aktuální předpověď počasí, po ránu kláda jako hrom, v průběhu dne maximálně 16 stupňů Celsia. I v tomto případě budeme mnohem konkrétnější už za okamžik. Hezké ráno, ať se vám daří.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
4: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
5: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
10: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
11: Ne. Ne.
12: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson, a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
16: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Je 7 hodin, my vám přejeme hezké úterní ráno.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Rybáři v Hodoníně porušují zákaz lovu, problémem jsou i pytláci a radnice v Uherském Hradišti zůstane kvůli rekonstrukci uzavřená i příští rok. Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž, již členové kontroly provádí ve svém volném čase. Zákaz lovu na dotčeném úseku Moravy zůstává kvůli přetrvávajícímu nedostatku vody v platnosti. Vedení Uherského Hradiště bude také v roce 2027 úřadovat v náhradních prostorách. Důvodem je pokračující rekonstrukce historické radnice na Masarykově náměstí, kterou čeká už třetí etapa oprav interiéru. Úředníci tak budou dále využívat budovu bývalé komerční banky ve Svatováclavské ulici. Ta letos slaví 100 let od svého postavení a je památkově chráněná. Slavnostní a společenské akce města se budou i nadále konat ve staré radnici v prostřední ulici. Kdy se provoz vrátí do hlavní budovy na Masarykově náměstí, zatím není jasné.
17: Rádio Jih, počasí.
0: Ale meteorologům je jasno, jak dneska bude, jaké bude úterý 13.10. Ráno a dopoledne jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer očekávají od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty je 16 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, maximálně 15 při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 11 stupňů Celsia. No a míříme 2 minutky po 7. hodině mrknout na ranní teploty. V Podivíně měříme aktuálně plus 4 stupně Celsia, 3 stupně nad nulou máme v Uherském Hradišti, v Novém Podvorově a újezdu u Brna.
11: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: A v úterý po ránu míříme také na cesty, míříme na Brněnsko, podíváme se i na dálnici D1. Na Brněnsku mezi Ostrovačicemi a Novým Dvorem havarovalo osobní auto, vozovka je průjezdná Kyvadlově. Na Brněnsku mezi Sokolnicemi a újezdem u Brna se srazila 2 osobní auta, počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D1 na 197,5 km směrem na Jihlavu stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 7:03, tady je slibovaný The Weekend a Blinding Lights. Startujeme další hodinku úterní ranní zde za ten 13. října. A to znamená, že je před námi třeba Mezinárodní den skeptiků. Ale taky představte si Mezinárodní den bez podprsenky. I o tom více už za pár minut. Tady v ranní jízdě Rádia Jih.

0: Možná, že některé z vás trošičku zaskočilo to dnešní ráno v tom smyslu, že se rtuť teploměru ukazuje maximálně tak pár stupínků nad nulou. My jsme o tom však ve včerejší ranní zírády hovořili, že nás čekají chladná rána, ale odpoledne teploty od 16 do 18 stupňů budou zase trošičku zlepšovat tu náladu. Alespoň tak to vidí meteorologové a evidentně jim to vychází. No a nám teď 9 minut po 7 hodině vychází v úterý 13. října fakt, že si rozebereme to, co jsme nakousli před pár minutkama, že tady máme dnes Mezinárodní den bez podprsenky. Pánové dnes možná zpozorní a dámy si možná s úlevou oddechnou. 13. říjen totiž opravdu Mezinárodní dnem bez podprsenky. Ten vznikl v rámci růžového října jako připomínka prevence a boje proti rakovině prsu. Ale pro miliony žen po celém světě je to hlavně oslava ryzího pohodlí. A ačkoliv se podprsenka stala běžnou až nutnou součástí ženského šatníku, tak vás možná překvapí jeden z vědeckých závěrů. Francouzský sportovní lékař Jean-Denis Rilaud zkoumal 15 let stovky žen a dospěl k překvapivému závěru. Ženy, které podprsenku nenosí vůbec, mají v průměru pevnější poprsí a lepší držení těla. Prstní svaly a vazivo totiž bez umělé podpory nezleniví a musí přirozeně pracovat sami. Jinými slovy, možná, že taky další důvod, proč dneska alespoň na část dnes podprsenku odložit. Možná ten důvod tady je díky tady tomuto, ale jak zase dodávají někteří komici, hold, ta gravitace prostě funguje. Tak dámy, je to samozřejmě jen a jen na vás. 13. října taky slavíme Mezinárodní den skeptiků. Den pro všechny, kteří nevěří na zázračné diety z internetu, nevěří na dědictví po neznámém strýčkovi z Ameriky, ani na to, když řemeslník slíbí, že v pátek to bude 100% hotové. Protože on neřekl, který pátek to bude hotové, si tento nebo ten další. No, zdravá skepse je v dnešní době plné falešných zpráv doslova nutná výbava pro přežití. Mimochodem, slovo skeptik pochází ze starořeckého skeptikos, což v překladu neznamenalo nějaký pochybovač ani škarohlíd, ale doslova ten, kdo pečlivě zkoumá a pozoruje. Původní řečtí skeptici tedy nebyli věčně nespokojení negativisté, ale zvídaví lidé, kteří nechtěli dát povrchně jen na první dojem. Chytří to lidé. No a dnes máme i den čelení svým strachům. Každý z nás se něčeho bojí, někdo pavouků, někdo výšek, někdo třeba zubařského křesla, nebo toho třeba zvednout telefon a zavolat nepříjemnému šéfovi, že se stalo to či ono. Američtí psychologové ale před lety udělali docela zajímavý výzkum nejčastějších fobií a na prvním místě neskončila, jak by se mohlo třeba zdát, smrt, ale strach z mluvení na veřejnosti. Komik Jerry Seinfeld k tomu trefně poznamenal. To znamená, že kdyby průměrný člověk musel jít na pohřeb, raději by ležel v té rakvi, než aby nad ní měl pronést smuteční řeč. Ať už dnes, dámy a pánové, máte před sebou jakýkoliv problém, jakéhokoliv strašáka, zatněte zuby, nadechněte se a běžte do toho. Největší strach totiž vždycky máme jen z vlastních většinou katastrofálních představ. Možná to znáte, ten mozek samozřejmě v mnoha případech myslí na vždycky to nejhorší, ale my pevně věříme, že to zvládnete. Tak vidíte, jaký je bohatý 13. říjen. Mezinárodní den bez podprsenky, Mezinárodní den skeptiku a dokonce den čelení svým strachům. Tak vám držíme pěsti, abyste čelili pořádně na 100%. Teď Dermot Kennedy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nikdo nikdy, možná jsou lidé, kteří cestovali půlku planety a řeknou, že pořádné je nikdy nezažili, ale to nebyl případ zrovna cestujících letadlem mířícím z Kolumbie do New Yorku, kteří zažili pořádně nepříjemné chvíle. Jejich stroj totiž zasáhly dokonce tak silné turbulence, že se několik lidí bohužel i zranilo. Letadlo společnosti Avianca muselo neplánovaně přistát v Miami. Celkem se zranilo 6 cestujících a 3 členové posádky. Podle záběrů z paluby se někteří cestující posléze přikládali na hlavu ledové obklady a během turbulence se údajně uvolnila i přihrádka na zavazadla. Na letišti v Miami samozřejmě na letadlo čekalo několik sanitek, které zraněné rozvezly do nemocnic. Celý ten případ je velmi dobrou připomínkou toho, proč je důležité skutečně během toho letu mít možná zapnutý ten bezpečnostní pás, i když zrovna všechno vypadá naprosto klidně, což byl prý případ tohoto letu. Prý ty turbulence přišly doopravdy docela nenadále, rychle, tak jak se to může samozřejmě stát. Někdy ti piloti vědí, že se něco blíží a tak vám to zapnou, že si máte ty pásy dát. Někdy hold třeba to upozornění může přijít o něco později a už se to klidně nemuselo stihnout, což prý bylo i ukázkou tady v tomto letu. No a jak říkal Lukeso na začátku, pokud máte před sebou ještě nějaký ten let, tak je to stále nejbezpečnější možná doprava a ten váš let určitě dobře dopadne.
1: Garantuje člověk, který letadlo nikdy nepilotoval.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za chviličku dodáme další krátké úterní jihomoravské zprávy za ten 13. října. Vrátíme se za vámi na cesty, podíváme se na D2 i na D52.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Dopravu břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisejí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. Řidiči na Hornácku musí počítat s dopravními komplikacemi. V Lipově začala oprava hlavní silnice, ta spojuje Tasov a Louku. Silničáři obnoví vozovku v délce téměř 2 kilometrů. Práce vyjdou na více než 11 milionů korun.
10: Radio Jih. Počasí.
11: Aktuálně měříme například v Brně 4 stupně, trojku hlásí Ratíškovice a Velké Pavlovice, pětku pak hlásí Slavkov u Brna.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, příjezd do Brna od jihu po D52 a okolních silnicích se komplikuje, tvoří se nárazové kolony, nejhorší situace je u napojení na Rajhrad. No a pro mnoho lidí se ale situace ještě zhorší, protože exit 16 u Bratčice dnes uzavře, objížďka povede právě přes Rajhrad. Připomínáme, na D2 na 50,5 kilometru u Břeclavy se častě z rána ve směru na Bratislavu stala dopravní nehoda osobního auta s nákladním, zdržíte se i nadále v několik kilometrů dlouhé koloně. A na dálnici D1 na 180. kilometru směrem na Brno se srazilo nákladní auto s dodávkou, vozidla stojí po nehodě na krajnici, projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
10: Ranní jízda. Na rádiu ji.
0: Co všechno se dá propašovat ve spodním prádle? Jeden chlapík na letišti v Miami ukázal, že i věci, které by vás asi vůbec nenapadly. Jenže celníkům bylo podezřelé, že má v rozkroku něco navíc. Si řekli, toto nemohlo udělat příroda. A co tam vlastně objevili a pořádně je překvapilo, prozradíme už co nevidět v úterní ranní jízdě rády. Teď jsou tady skoro 3 minutky po půl osmé. Panic at the Disco.

0: Nelly Furtado, I am like a bird, 7 hodin a 40 minut v úterní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co nevidět, další z hitů pro dobrou náladu, ale i pro zahřátí, Cat's Eye, a nebo taky Daft Punk. No a toto je případ, nad kterým kroutili hlavou i samotní zkušení celníci. Na letišti v americkém Miami totiž zadrželi chlapíka, který se snažil propašovat 10 živých ptáků. A teď otázka na tělo, dámy a pánové. Kdybyste měli propašovat 10 živých ptáků, kde byste si je na vašem těle schovali? Ten, kdo říká, že pod svícnem je největší tma, ten má pravdu, alespoň tedy v tomto případě, protože fakt, ten chlap si je strčil do trenek, do spodního prádla, v těch trenkách měl všité speciální kapsy s plastovými tubusy, ve kterých právě ptáci cestovali si. Říkali si ty ptáčci, tam se asi ztratíme, nebo si to spíš možná říká ten chlapík. No ale celníkům samozřejmě bylo podezřelé, že muž je velmi nervózní a v rozkroku má poněkud nezvyklou bouli. Si říkají, tak jako viděli jsme už Barco, ale toto opravdu
1: to je moc asi
0: to už je co feel. No a při osobní prohlídce pak bylo jasno. Muž tvrdil, že si všech 10 fóglů veze z Kuby domů jen pro sebe. Tomu však nebylo nic platné, teď ho čeká soud a otázka, jestli půjde sedět, nebo to bude jenom nějaká v uvozovkách finanční pokuta. Já doufám, že těm ptáčkům se nic nestalo a že dostanou svobodu.
1: No jako,
0: na Kubě je to takové.
1: To jsou takové ty případy, kdy se říká, jako to fakt nevymyslíš, jako že ptáky pašoval zrovna tady v této oblasti. Že to, jak jsi říkal, dopravy pod svícnem, jako že tmále v tomto případě se ukázalo, že jako, a možná se jako sám prozradí, jak říká, že byl nervózní, možná kdyby třeba nervózní no, nebyl.
0: Každý, kdo pašuje, tak je trochu nervózní.
1: Tak
0: ne?
1: Možná jako by to zvládlo, jak svým způsobem to byl amatér, jako asi.
0: Jsme mnozí nervózní, stačí jenom potkat policejní hlídku jako na cestách a si řekneš, do prči, co zas mám blbě, jako jo, a tady tento, no. Si řekl asi, že se těch 10 ptáků mezi dalším ptákem ztratí, tak zkusil prostě tady toto, ale nevyšlo to. Prostě celníci klobouk dolů před nimi nenechali se oklamat. Rádio Jich.

0: Ranní pohodička v úterní ranní z Gerardek, Daft Punk a One More Time, co nevidět vohnout s vás českých bohémů. No a 12 minut před osmou taky míříme k rannímu tématu, protože i naši čtyřnozí parťáci mají občas z něčeho strach a my se ptáme, čeho se bojí nebo lekne váš pes a nebo vaše kočička. Tak pojďme se podívat na další vaše komenty.
1: Handia píše, dobré ráno, naše kočka se lekne kolikrát sousedovic psa, nebo jen když vezmu konvu s vodou.
0: Iggy opět a znovu se svým humorem, moje kočka se pokaždé lekne, když se jí nedopatřením mrknu na mobil, když jí zrovna pípne zpráva. Jinak je celkem nelekavá a bojí se hlavně v noci pod peřinou, i když vlastně vůbec nechápu proč. Iggy, otázka za milion, zeptej se jí.
1: Peťka napsala, náš pes se bojí i sebe, když jde kolem zrcadla, bojí se stát všeho a to máme stav. Forda, prý bojové plemeno, houby, bojácné vemeno.
0: Tak další vlastně příspěvek, kdy tady bylo bojové plemeno označováno spíše za bojácné. Přidává se na Facebooku Rádich, rannímu tématu i Renča píše, pes kluk se bojí všeho. Je to naše trdlo, sáček, vysavač, koloběžka, ježek, kapr. Fena, ta je opak. Ta je ostražitá, nebojí se ničeho. Tak Renčo, i tobě moc děkujeme a ptáme se dál, čeho se bojí nebo lekne váš pes nebo vaše kočka. Ano, i naši domácí zvířecí mazlíci mají své, řekněme, mouchy v uvozovkách. Něčeho se bojí, pořídíme si nějakého hafara, který by měl hlídat a on se co? On se bojí. I kočka se dokáže z čeho leknout. Některá třeba vysavače, ale zase jsme viděli takové případy, jak dneska vysávají takové ty ufaty, automatické Jasně. roboty, takže si na to prostě kočka sedne a jezdí
1: a
0: s ním, že? No, tak ví.
1: Proč ne?
0: Vyhlídkovou jízdu v podstatě. Čeho se tedy bojí nebo lekne váš pes nebo kočka? Úterní ranní jízda pokračuje stejně jako ranní téma. Pište dál na Facebook Rádich, posílejte dál SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: úterý 13. října zraní z Dirády. To byly Clean Bandit. Po 8. už třeba 24/7. A další krásný pohled do let 80. Ne, 90. to jsou. Kdo by si na ně nepamatoval? Fantastická muzika, která nestárne, naopak potěší i v roce 26. No a po 8. hodině třeba taky z těch novějších Run Run River, Alok a DJ David Guetta. A pošleme je v čufárnou, neříkej, co má se stát. My vám však řekneme, že v Lipově začala oprava hlavního průtahu a řidiči čeká i úplná uzavírka. Podrobnější budeme už za chvíličku, před námi jsou další úterní jihomoravské zprávy za ten 13. října.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
3: To nemyslíš vážně? 11:30?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Hezké místy, silné úterní ráno, Moravo, máme minutu po 8.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Břeclav plánuje nové kruhové objezdy u Teska, pomoci mají s dopravními zácpami a v Lipově začala oprava hlavního průtahu, řidiče čeká i úplná uzavírka. Dopravu břeclavského Teska by v budoucnu mohly výrazně zlepšit dva dvoupruhové kruhové objezdy. Jeden z nich vznikne úpravou toho současného, kde se pravidelně tvoří kolony. Změny souvisejí s plánovanou výstavbou nové obchodní zóny u výjezdu na Brno. V té by měl otevřít Kaufland a také dlouho očekávaný hobbymarket. Jejich příchod ale zatím není definitivně potvrzen. Dopravní úpravy za zhruba 50 milionů korun má zaplatit investor. Projektování začne až po schválení změny územního plánu. Řidiči na Horňácku musí počítat s dopravními komplikacemi. V Lipově začala oprava hlavní silnice, spojuje Tasov a Louku. Silničáři obnoví vozovku v délce téměř 2 kilometrů. Práce vyjdou na více než 11 milionů korun. Zatím se opravují dešťové vpusty a obcí se dá projíždět. Během hlavních prací ale silničáři počítají s úplnou uzavírkou. Výjimku mají mít milinkové autobusy a místní obyvatelé. Opravy by měly skončit do konce listopadu. Nejzazší termín dokončení je pak 10. prosince.
1: Rádio Jih.
14: počasí.
0: Dnešní maxima 16 stupňů Celsia v Jihomoravské, maximálně 15 ve Zlínském kraji, i když při délatrvající nízké oblačnosti jen kolem 11 stupňů Celsia. K tomu ráno a dopoledne jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně právě zmiňovaná nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer čekají meteorologové od západu přibývání oblačnosti. Stupavá aktuálně jen 2 stupně nad nulou, 4 máte ve Veselí nad Moravou, po 5 stupních Celsia pak v Mikulčicích a Zaječí.
9: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty na Brněnsku při průjezdu Kuřimí v Tišnovské ulici stojí porouchané nákladní auto. Ze všech směrů se tvoří dlouhé kolony místů, pokud to jde, se raději vyhněte. Na trase z Uherského Hradiště na Brno u Kožušic je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. Počítejte s nárazovým zdržením a příjezd do Brna od jihu po D52 a okolních silnicích se častě z rána komplikuje či od časných ranních hodin. Tvoří se tam totiž nárazové kolony. Nejhorší situace je u napojení na Rajhrad. Pro mnoho lidí ale situace bude ještě horší. Exit 16 u Bračice dnes uzavře. Objížďka povede právě přes Rajhrad. Tak pevné nervy, si jem šťastnou úterní cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
0: Teď si na osoudku, v Česku už desítky let nevznikla žádná nová velká vodní nádrž. To by se ale mohlo změnit. Česká vláda chce urychlit stavbu přehrad, aby nám v budoucnu nechyběla voda. Jak toho chce dosáhnout? Za chvíli si řekneme mnohem více. Teď v úterý 13. října, 5 minut po 8, 24/7.

0: 11 minut po 8 hodině, DJ David Guetta, Aloka, Run Run River. No a vlastně u vody zůstaneme, protože v úterý 13. října můžeme konstatovat, sucho je problém i dnes. A vůbec sucho je problém, který se v Česku vrací prakticky každé léto a vláda teď chce zajistit, abychom měli dostatek vody i do budoucna. Tak co má pomoci? Prý nový zákon, díky kterému by se mohly rychleji stavět přehrady a vodní nádrže. Podle ministra zemědělství se totiž u nás už 30 let žádná nová nádrž nepostavila. A nejde jen o přehrady. Stát chce také lépe zadržovat vodu v krajině, propojovat vodovodní systémy a investovat do čistíren odpadních vod. Premiér upozornil, že všechna tato opatření budou v příštích letech stát stovky miliard korun. Podle něj je ale boj se suchem stejně důležitý jako zdravotnictví. No tak to se rozhodně shodneme, ale teď už jenom o to, aby to nezůstalo na papírech. Aby to nebyla zase nějaká podepsaná memoranda o tom či o onom, ale abychom viděli, že se opravdu něco děje. Budeme si držet pěsti, protože té vody je opravdu málo. Linkin Park a Jay-Z už za chvíličku, stejně jako Kygo a Whitney Houston. Muziky máme v ranní jízdě rádích naštěstí dost.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8. hodině Kygo a Whitney Houston už za chviličku Evča Farna a v úterý 13. října míříme zase do letadla.
1: Zase za dalším takovým jantarem neuvěřitelným, který udělal po zdvižení na jednom letišti. Pořádné drama se odehrálo kvůli zmeškanému letu na konkrétně letišti v Indonésii. Jeden z cestujících totiž dorazil k odletové bráně pozdě. Takových případů jsme tu měli, pak mu letadlo uletí a tak dále. Není to nic příjemného, ale stát se to samozřejmě může. No a samozřejmě dorazil později, přestože jeho prý personály několikrát vyvolával. Prostě mu to nevyšlo. Letadlo už mělo v ten daný moment zavřené dveře, chystalo se ke vzletu, muž se s tím ale odmítal smířit s tím, že by to letadlo prostě bez něj odletělo, že mu uletí. Násilím se dostal až do nástupního mostu, tedy chodby, kterou cestující běžně nastupují do letadla, říká se tomu takový ten chobot, jenže most

0: Takové případy, které možná mnohdy ani nelze jakoby zabránit, když tam někdo naběhne do toho gateu a ještě rychle vběhne do toho otevřeného prostoru, který vede do toho chobotu a posléze do letadla, které už ale napojené na ten chobot není. To se za mě teda může stát a můžou se tam v uvozovkách i zbláznit, když tam někdo dopadne na poslední chvíli, takže nevím, jakým způsobem tomu to by chtěli zabránit, ale jako opravdu je neuvěřitelné, jací někteří lidé jako co dokáží na těch letištích jakoby vyvolat jako za různé jako
1: A tak ty bys tam taky nechtěl čekat. Ne?
0: No tak jako, ale že by mě napadlo toto, no já bych si zanadával asi
1: je
0: hodně zprostě.
1: Je pravda, že tebe by to nenapadlo. No.
0: No, já už bych to ani nepřeskočil.
1: Tak ale to je o tom, co máme v hlavě, že?
0: No je to tak, no
1: pak
0: jako.
1: Pak už to člověka nenapadá, kolego.
0: Pak už to člověka nenapadá, no.
1: Když tam nemá co?
0: Právě, no tak jako.
1: Co takže vytvořit ten nápad?
0: Ano, v tomto ohledu já jsem naprosto v klidu.
1: Byť sebe menší nebo sebe větší blbost, blbý, jo? Mm-hmm. Tebe se někdy stalo něco takového, jakože s.
0: No nestalo, jaká, tak když už letíš, tak se snažíš být na tom letišti jako včas, takže jako nemám nic takového za sebou a doufám, že ani
1: budoucnu nebudu. Jo, proto ten spacák a ruksna, no, ještě dva dny před odletem.
2: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Přidal se Armin van Buuren. A nebo kapela Činasky. Před muzikou ještě další krátké úterní jihomoravské zprávy dneska s datem 13.10.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
3: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
0: Hezké úterní ráno, Moravo. Minutku po půl deváté Indros nabízí krátké.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku Odezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje. Najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Vedení Uherského Hradiště bude také v příštím roce úřadovat v náhradních prostorách. Důvodem je pokračující rekonstrukce historické radnice na Masarykově náměstí, kterou čeká už třetí etapa oprav interiéru.
14: Rádio Jih, počasí.
15: 4 stupně aktuálně měří Zlín, Kněžduba, Topolná, Dolní Věstonice mají 5.
14: Rádio Jih, doprava.
0: A ještě na cesty podíváme se do Brna i na dálnici D1. V Brně v Drobného ulici u křižovatky se Schodovou se srazila dvě osobní vozidla, provoz je částečně blokován, zdržení nárazové. A na dálnici D1 na 190. kilometru směrem na Vyškov se v koloně v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte s narůstajícím zdržením. Pevné nervy a si hem šťastnou úterní cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: A za chvilku se společně podíváme do hudební historie dnes 13. října. připomeneme si jeden obrovský hit, který doslova zachránil kariéru jedné slavné kapely. Taky zjistíme, jak se z nevinné písničky o lásce stala sprostá hospodská hymna. A dojde i na jednu z nejslavnějších balad 80. let, která připomíná, že říct obyčejné promiň nikdy není vůbec jednoduché. Hudební historie 13. října už co nevidět v úterní ranní jízdě. Teď jsou tady Mike and the Mechanics.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno

Hezké úterní ráno, zatem 13.10. zraní z Dirády, 8:40. To byl Armin van Buuren. No a když se dneska podíváme do hudební historie, tak narazíme na rok, kdy Armin van Buuren byl tak maximálně možná v plánu. Ale pojďme pěkně, pomalinku, polehonku, postupně. V říjnu 2011 opanoval světové hitparády megahit Moves Like Jagger od Maroon 5.

0: přitom zachránila kapele kariéru. Ta totiž tehdy skomírala a vypadalo to, že to kluci po třetí prodejně neúspěšném albu zabalí. Nakonec měli napsat finálový song pro jednu z amerických talentových show, no a při jeho uvedení se z něho okamžitě stál hit a kapelu Maroon 5 katapultoval mezi světovou elitou. No a co na text písně řekl sám Mick Jagger? Nejdřív tak nějak jakože v uvozovkách vtipkoval, že je nespravedlivé, když o něm někdo naspívá miliardový hit a jemu z toho nekápne ani koruna či ani dolar. Ale nakonec kapele sám věnoval i archivní záběry do videoklipu. Maroon 5 a Moves Like Jagger. 13. října roku 1948 se narodil Pete Spencer, bubeník a skladatel britské kapely Smokey. No a když se řekne Smokey, všem okamžitě naskočí nesmrtelný hit Living Next Door to Alice. U nás v Česku tento příběh o platonické lásce zlidověl díky Karlu Zichovi a Petru Spálenému jako Alenka v říši divů. V Británii a Holandsku z toho naopak v devadesátkách udělali, řekněme, hospodskou hymnu se známým vulgárním pokřikem Who the fuck is Sally? No a celá tato hláška vznikla v jednom holandském baru. Tam totiž pokaždé, když DJ stišil refrém za jménem Alice, celá hospoda zborově zazvala dnes už legendární sprostou otázku. Řekneme jí slušně, kde je kurňa Alenka? No a nebáli se toho ani kluci z kapely Těžký pokondr, kde se v refrému ptali, kdo je Denis? Jo, to samozřejmě mnohem peprnější. Kdo je Peep Denis? No a 13. října roku 1944 se narodil Robert Lem, zakládající člen a mozek legendární americké kapely Chicago. A to už jsme úplně někde jinde. Před vydáním balady Hard to Say I'm Sorry byla skupina na přelomu 70. a 80. let na úplném dně. Po tragické smrti jejich kytaristy desky komerčně propadly a vydavatelství jim dalo padáka. Vypadalo to na definitivní konec. Ovšem v tu chvíli zasáhl nový producent a společně napsali tuto nádhernou baladu, která vystřelila na první místo amerického žebříčku Billboard a odstartovala druhou ještě slavnější éru kapely. Mimochodem text písně vystihl univerzální pravdu, kterou zná snad každý chlap. Jak je těžké pohádkách spolknout hrdost a říct prosté promiň. Hard to say I'm sorry. I dnes úterý 13. října hudební historie v raní zdě rádiek stále rozhodně za to. Zazpomínali jsme na kapelu Maroon 5 a hit Moves Like Jagger. Nechyběli smokáči a Living Next Door to Alice, stejně jako Chicago a Hard to Say I'm Sorry. Za minutku bude 8:45, připravená kapela Činasky, stejně jako zpěvačka Ella Henderson. No a taky v úterý raní téma a hlavně vaše komenty.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 50 minut na jihu Ella Anderson, co nevidět další z hitu pro dobrou náladu, ale teď k našemu rannímu tématu, jak jsme to slíbili, pojďme se podívat na vaše další komenty, protože i naši čtyřnozí parťáci mají občas z něčeho strach. A my jsme se po celé dnešní ráno ptali, čeho se bojí, nebo čeho se lekne váš hafan, a nebo vaše kočička. Tak pojďme se podívat na další majitele těchto krásných zvířátek.
1: Jiřina napsala: Číča prchá, když zazvoní zvonek. Jeden pes se bojí, když začíná pršet a nedej bože bouřka, druhý ne, ale zase nechce do deště se zmáčet. Jeden utíká před vysavačem, druhý mi ho kouše. Eddie miluje ohňostroj, sám se ho bojí a Emča se tak ukryje, že vyleze až za několik hodin. No, to ale hotová zoo normálně, no.
0: Ale to jsou rozdíly tady mezi zvířátky. I Vísek se taky přidává na Facebooku rádi k našemu rannímu tématu. Tak u mojí kočky stačí, když se hluboce nadechnu, že si chci kýchnout a okamžitě zdrhá, nebo když vezmu lepící pásku a začnu ji natahovat a už je fuč. No, tak je to takový zvláštní hnusný zvuk, tak se nedivím, že se Číča lekne. I Výsku děkujeme.
1: Miška napsala: Smetáku a vysavače, lítá vždy jak zděšený a štěká.
0: No, hafan, který se bojí smetáku a vysavače, dobře, Míško.
1: Tak se mu uklízet.
0: A co Honza, asi ne? Kočka, no ta se bojí všeho. Pes se bojí větších psů, srnek nebo třeba bouřky, ale ohňostrojů se ku podivu nebojí. Honzo, i tobě děkujeme. Děkujeme vám všem, co jste se dnes zapojili do ranního tématu ohledně bojících se zvířátek. A přejeme, abyste se s nima zase tak nemuseli bát.
1: Rozhodně. Čím méně strachu, tím zdravější zvířátko.
0: Říká
1: hezká tečka, že?
0: Říká veterinář Indra. Dobře, ty čoveče. Ještě mi u každé z toho přečetlo.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: A taky dodáme další čerstvé jihomoravské zprávy. Radnice v Uherském Hradišti zůstane kvůli rekonstrukci uzavřená i příští rok. Detaily nabídnou úterní jihomoravské zprávy za ten 13. října. Dobré ráno, Moravu.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.

0: listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
0: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Hezké úterý, půl minutky a odbije 9:00.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Rybáři v Hodoníně porušují zákaz lovu, problémem jsou i pytláci a radnice v Uherském Hradišti zůstane kvůli rekonstrukci uzavřená i příští rok. Na řece Moravě v Hodoníně stále platí zákaz rybolovu v úseku od jezu po vyústění kanálu Salajka. Důvodem je nedostatek vody a mimořádné nahromadění ryb na jednom místě. Podle Hodonínského rybářského spolku většina rybářů omezení respektuje, najdou se ale i tací, kteří zákaz porušují. Místní rybáři se navíc potýkají také s pytláctvím. Na dodržování pravidel proto dohlíží rybářská stráž, jejíž členové kontroly provádí ve svém volném čase. Zákaz lovu na dotčeném úseku Moravy zůstává kvůli přetrvávajícímu nedostatku vody v platnosti. Vedení Uherského Hradiště bude také v příštím roce úřadovat v náhradních prostorách. Důvodem je pokračující rekonstrukce historické radnice na Masarykově náměstí, kterou čeká už třetí etapa oprav interiéru. Úředníci tak budou dále využívat budovu bývalé komerční banky ve Svatováclavské ulici. Ta letos slaví 100 let od svého postavení a je památkově chráněna. Slavnostní a společenské akce města se budou i nadále konat ve staré radnici v prostřední ulici. Kdy se provoz vrátí do hlavní budovy na Masarykově náměstí, zatím není jasné.
6: Počasí.
5: Dnes až 16 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 15 ve Zlínském kraji. K tomu v průběhu dne podle meteorologů postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer očekávají od západu přibývání nějaké té oblačnosti. Pojďme ještě zamířit k aktuálním teplotám, ty jsou i minutku po 9. hodině pro Klatě Nízko, Vrbice, Kunovice 4, Moravský Písek 5, v Břeclavi už 8 stupňů.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Na D55 se na 28. kilometru ve směru do Zlína stojí porouchané osobní auto. Projíždíte opatrně. Připomínáme, na dálnici D1 na 190. kilometru směrem na Vyškov se v koloně v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte stále s narůstajícím zdržením. Pevné nervy, sihem šťastnou úterní cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunné úterý, 9 minut po 9. hodině, Swift, tedy Taylor Swift. A teď už Ojta, tedy Vojta. Nazdar, ahoj.
1: Ahoj, to je krásné uvítání.
0: Když jsi byl ve škole ještě na základce, byl zhodný žák nebo si s tebou kolikrát učitelky nevěděli nebo učitelé rady?
1: No, myslím si, že občas to nebylo úplně předpisové ode mě.
0: Dobře,
1: řekněme.
0: A jak se snažili tě přesvědčit, nebo co dělali pro to, abys byl prostě vzorný žák v tom smyslu, abys třeba nevyrušoval ve škole?
1: Poslali mě za chodbu. Přímo. Poslali mě na chodbu.
0: To bylo jediné, jo?
1: To je asi tak jako... No, jako, že bys... dostal jsem poznámku, jako ano. Samozřejmě, aby doma potom byl hajás.
0: No a co takové jako nějaké malililité...
1: Letěli po mně klíče.
0: Fyzické tresty.
1: Nebudu jmenovat pana učitele, ale letěli po mně klíče.
0: Jo, a byla to fabka nebo rozický?
1: Rozický no, bylo jich hodně na tom svazku, třeba jo. Jako 30, to byly ty klíče od všech místností ve škole.
0: Od
1: takže...
0: toho máš ten důlek na čele našem nachystaný,
1: ne, to je od skříně, když jsem byl malý dítě.
0: Aha. No dobrá, ale my u těch fyzických trestů ještě chviličku zůstaneme, protože co když žák ve škole zlobí, co když neposlouchá a domluva na něj prostě neplatí? V jedné evropské zemi by si s ním učitelé nově mohli poradit i za použití fyzické síly. Po téměř 60 letech chce jeden ze států, za chviličku ho odhalíme, učitelům povolit, aby použili fyzickou sílu k udržení pořádku ve školách. To bude rozvířených debat, čověče.
1: Vrací se Igor Hnízdo?
0: Vypadá to tak. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: protože ano, v Dánsku možná budou mít učitelé novou možnost, jak si poradit s neukázněnými žáky, a to i za použití fyzické síly. Po téměř 60 letech chce tento stát učitelům povolit, aby použili fyzickou sílu k udržení pořádku ve školách. Mohlo by to třeba vypadat jako v obecné škole?
1: Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš o tom?
2: Wofo.
1: O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou.
2: Jo.
1: 2 za pozdní příchod a 2 za hvízdání potokne.
2: To nebyl já.
1: A 2 za lhání.
0: Já. To úplně bolí, jenom to člověk slyší. No tak jako v obecné škole to asi vypadat nebude. Neznamená to, že Ježíš v Dánsku povolí fyzické tresty, že by se do škol mohly vrátit facky nebo jiné tělesné tresty.
3: Je to nějak kategorizované, jo?
0: Ty zůstávají zatím zakázané. Je třeba o situaci, kdy žák skválně ruší hodinu, pouští nahlas hudbu, hází po špolu žácích jídlo a odmítá přestat, tak v tomto případě by mohli použít fyzickou sílu učitele, ale v tom smyslu, že ten učitel chytne nějakého žáka za gágor a za použití fyzické síly ho odvede do jiné místnosti, i když dotyčnému žákovi, co tam dělal nepořádek, se nebude chtít. Samozřejmě zase jen ve výjimečných případech.
3: To se zase bude čtyřikrát zkoumat, kdyby došla generální inspekce.
0: A svým způsobem přiměřeně. Dánští učitelé samozřejmě změnu vítají, protože podle nich je čím dál tím těžší udržet ve třídách pořádek. Nemyslím si, že to platí jenom o Dánsku. Naopak samozřejmě organizace na ochranu dětí před ní varují. Nová pravidla by mohla začít platit už příští rok. No a někteří učitelé říkají, že to je konečně krok správným směrem, protože je prý potřeba vymezovat hranice a ukázat takovým dětem, že jejich činy mají i následky. A dokonce mnozí rodiče říkají, ano, dělá bordel, jenom ať dostane.
3: Já s tím souhlasím, protože pak by z nich mohlo vyrůst to, co je z tebe.
0: Ty s tím souhlasíš, protože už jsi mimo školní lavici.
3: Já bych jenom nechtěl, aby se právě opakovalo jako nějaký...
0: Ne,
3: to je právě o tobě.
0: Jak se schoval, tebe maximálně vyhodili na chodbu a v podstatě bude platit v tomto případě to stejné. Oni ho z jedné místnosti odvedou do té druhé.
3: Ale já jsem teda jako byl hodný, já jsem šel sám na tu chodbu.
0: On si v té druhé místnosti stejně bude zase vybíjet zlost a bude tam dělat bordel tak, jak to dělal v té první třídě. No uvidíme.
3: Ale ostatní se budou moc učit.
0: Dobře, ty čověče. Tak možná, že toto je cesta správným směrem. Tak uvidíme. Po téměř 60 letech chce Dánsko učitelům povolit, aby používali fyzickou sílu, ale pod fyzickou sílou si nemáme představovat nějaké ty facky anebo tělesné tresty. Pojďme si 20 minut po 9. představit další hity pro dobrou náladu. Za chviličku Olivia Dean anebo Beyoncé.
4: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: švédská 4 Ace of Base, The Sign. Za chviličku na Slovensko za kapelou No Name a kam nás vezne Vojta?
1: No, letem světem na dovolenou. Každý člověk to má tak trošku nastaveno jinak, že někomu vyhovuje vyrazit na týdenní wellness, na týdenní all inclusive a projíst více než stál celý ten výlet. A někdo zase je spíš dobrodružný typ a rád poznává nebo objevuje místní kulturu, památky. Zkrátka, každý tu dovolenou pojmeme jiným způsobem a to je vždycky strašně fajn. Horší je, když se ti lidi z různých skupin potkají na jedné dovolené, ale vyřešit se to taky dá. Každopádně, proč o tom mluvím? Protože na návštěvu jednoho z nejpřátelštějších měst na světě vám může stačit letenka za méně než 1000. Kam se dám takhle z Vídně levně vyrazit? To si řekneme za chvilku.
0: Podívejte se, Vojta má novou cestovku a zve, poslouchejte.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
15: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
14: No nekecej.
15: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: 3 minutky před 9:45 se v úterý 13. října v Éteru Rádia Jich, Rádia Jižní Moravy představí nová cestovní kancelář Vojtíšek.
1: Tak jo, když si vybíráte město na prodloužený víkend, většinou člověk řeší památky, jídlo, počasí anebo třeba cenu letenky. Ale hodně udělá taky to, zda má člověk pocit, že je v tom městě nebo v té oblasti vítaný. Právě podle přátelskosti místních se stavili sami cestovatelé nový světový žebříček a na prvním místě skončilo, pravda, australské Melbourne, což je trošičku z ruky, ale hned na druhém místě je portugalské Porto. To si cestovatelé chválí nejenom kvůli jídlu a památkám, ale taky právě kvůli celkové přívětivosti místních, ať už jenom tak na ulici, nebo třeba v nějakém podniku. A když už jsme v tom Portugalsku, tak to má v první desítce ještě jednoho zástupce, kterým je Lisabon. Tam vás čekají úzké uličky, mořské plody a rovněž i přátelské místní tváře. Myslím si, že kdokoliv z nás byl někdy v cizině a tak trošku na vlastní pěst někde se ztratil, potřeboval pomoc, nebo zkrátka něco hledal, tak až v ten moment si uvědomil, jak je vlastně důležité si moc požádat o pomoc právě místní lidi, kteří se v dané oblasti vyznají. A z vlastní zkušenosti vím, že ne všude je to úplná sranda. Já jsem se takhle podíval třeba do francouzské Marseille, která je nejnebezpečnějším městem Evropy, což už vlastně, když jsem takhle jako od místních potřeboval nějakou radu, tak to trošku jako zavánilo nějakým problémem. Na druhou stranu jsem byl třeba v Albánii a tam úplně super lidi, paráda. Stokrát radši bych se vrátil právě kvůli lidem tam na Balkán, do Albánie, než do tohoto francouzského města. Každopádně, co se toho Portugalska týče, tak tam si dají přímo z Vídně najít velmi levné letenky, jedním směrem asi okolo 700-800, takže řekl bych docela pohodová záležitost takhle na víkend, když si chce člověk užít nějakou přátelskou přímořskou atmosféru.
0: To je levnější jak Šalinkarta v Brně kolikrát,
1: no to
0: že?
1: Jako jo.
0: No mimochodem, když už mluvil o těch přívětivých zemích, tak třeba musíme říci, tady Jindra zvykádal, jak byl v Maďarsku, že to tam taky přívětivé, ale zase byť potřeba pomoc na ulici, tak ty lidi mu chtěli pomoct.
1: Ale tam se vůbec ale jako nedošprechtíš.
0: Ale tam se nedomluvíš, ne, vůbec.
1: To jsou, myslím...
0: Kese nebo Maďarom, holgo toko, no jako toto víš co prostě.
1: To je tuším ugrofinská rodina jazyků a to jsou vlastně Maďaři a Fini a to je úplná hatmatilka pro nás, jako to nemáš šanci.
0: Tak to ještě taková kombinace, jsem chtěl jenom říct, že můžou být lidé, kteří jako chtějí ti pomoct,
1: ale prostě to nedáš dohromady ani rukama, nohama.
0: Ani nohama, přesně.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky, že i v úterý posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomyslné vysílací kormidlo jsem přebral já, Vojta Ošlejšek, a jsem si jistý, že si spolu užijeme naprosto parádní úterý. Po 10. hodině, a tedy vlastně za malý moment, třeba zpěvačka Duffy. Provětráme taky Miley Cyrus bez Persuades. A slibuju, že na našich frekvencích zazní taky Srdce být od Krištofů. K tomu všemu nabídneme i čerstvé novinky z regionu. Petr Indra v jihomoravských zprávách Rádia Jih poví nejenom to, že kyjovská nemocnice znovu přijímá pacienty do ambulance bolesti.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: To nemyslíš vážně? 11:30?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Za chviličku bude 10 hodin. Hezké úterý, Moravo.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Kyjovská nemocnice znovu přijímá pacienty do ambulance bolesti a Uherské Hradiště má novou koalici. Starostou se má stát Michal Dvouletý. Nemocnice Kyjov znovu přijímá nové pacienty do ambulance bolesti. Umožňuje to zlepšení jejich kapacit. Lidé, které trápí dlouhodobé bolesti, se mohou na vyšetření objednat telefonicky, potřebují ale doporučení od svého lékaře. Ambulance zatím funguje pouze v pátek od 7 ráno do 2 odpoledne. O pacienty se starají dvě lékařky. Infuzní stacionář, kde pacienti dostávají léky pomocí kapaček, zatím zůstává mimo provoz. V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté. s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO. Ve vedení města mají být také dosavadní starosta Stanislav Blaha a Mojmír Náplava. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení parkování, příprava dopravních staveb a dostupnější bydlení. Podrobný plán pro další 4 roky chce nové vedení připravit do 2 měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Na jižní a jihovýchodní Moravě v průběhu dne očekáváme postupně polojasno nebo skoro jasno, později večer ale začne nastupovat taky oblačnost. K tomu v Jihomoravském kraji naměříme maximálně 16, ve Zlínském 15 stupňů Celsia, byť je pravda, zatím to na takové teploty úplně nevypadá, protože Dambořice s Kobylým měří 4 stupně, 6 hlásí Rajhrad a taky náš Hodonín.
15: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi také na cestách. Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru z Vyškova do Brna boural osobák s dodávkou a kolona už má 2 kilometry. A ještě jedna komplikace, ta je na Uhersko-Hradišťsku, konkrétně ve Starém městě v ulici Luční čtvrť se srazilo nákladní auto s dodávkou. S opatrností však tímto místem projedete. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.

0: kterém rádia jich se promenáduje hitovka Merci a co mám takhle při úterku v rukávu dál? Hity jako Bass Persuades, Srdce beat a taky novinku z Brna. Naše krajské město totiž můžete cítit u vás doma. Jak je to možné? O tom bude řeč už do 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: Na rádiu jich si úterní zastávku udělala taky kapela Kryštof a naše další pauza, ta je prosím pěkně v Brně. Když se řekne Brno, většina lidí si vybaví třeba Špilberk nebo Šalinu. Teď si ale město můžete odnést domů i trochu jinak, jako vůni. Tamní turistické centrum totiž nechalo vytvořit dvě speciální kolekce inspirované Zelným trhem a vodojemy na Žlutém kopci. Takzvaný zelňák má připomínat směs čerstvé zeleniny, bylinek, bazálky, pomerančů nebo třeba růží a vodojemy jsou naopak pojaté chladněji a čistěji z tóny vody, vlhkého kamene, cedru nebo dubového mechu. A právě v těchto stylech vznikly svíčky, aromadifuzéry i bytové vůně, které vytvořila jihomoravská mikrobioložka Eva Vontrobová. Turistické a informační centrum Brno tím pokračuje v nabídce tak trochu netradičních místních suvenýrů. Už dříve vznikly třeba svíčky ve tvaru brněnského orloje nebo slavného kohoutovického pařezu. Takže pokud jste někdy přemýšleli, jak vlastně Brno voní, teď si to můžete vyzkoušet i sami doma. No, ještě, že se ta vůně neinspirovala třeba u brněnského hlavního nádraží. Každopádně žarty stranou a muziku vpřed. Na jihu teď léta 90. Jennifer Page.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich nám dělá společnost kapela Lucie se songem Šrouby do hlavy a tím prosím pěkně takhle při úterku rozhodně nekončíme. V kurzu budou taky Milky, Lady Gaga nebo Rihanna a hned jak zazní tahle ta trojka, tak vám řeknu, jaký bohatý dušičkový program se pro vás chystá v jihomoravské metropoli.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKAR.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
9: dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: Krásné a pohodové úterý vinšujeme z rádia jich všem, kdo si s námi užíváte hitovku This is what you came for. Každopádně, jestli chcete teď na podzim v Brně něco trochu jiného, tak můžete vyrazit podzem. Brněnské podzemí chystá program pro děti, dospělé i milovníky tajemnější atmosféry. V Kostnici u svatého Jakuba budou od 23. října květinové instalace a poslední říjnový víkend taky dušičkové prohlídky při svíčkách. V labirintu pod Zelným trhem se 31. října chystají příběhy brněnských neboštíků pro celou rodinu a zároveň si rozšíříte historické znalosti. Třeba o tom, jak se dříve skladovaly potraviny. Děti pak mohou už 1. listopadu do sklepa pod Novou radnicí na pohádkové slovanské mýty a báje, no a dospělí ti si přijdou na své 24. a 25. října, kdy v krytu Denis vypukne postapokalyptický program. A jinou náladu nabídnou potom vodojemy na Žlutém kopci, čeká je Janáčková glagolská mše, koncert Rufuse Millera i listopadová módní přehlídka. Tak jak na to koukám, brněnský říjnový potažmo listopadový program je docela pestrý, což konec konců platí i o playlistu Rádia Jih. Na něm teď už kabáti, tak pohodlný poslech.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolní Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jsme se společně dočkali. Z pracovního kolotoče jsme ukrojili zase další hodinku a za chvíli odbije ta 11. I po ní nás na jihu čeká várka té nejlepší muziky a že to bude stát za to. Staví se totiž Two Brothers on the Fourth Floor se svou hitovkou Dreams. Ze škatulky s novější muzikou vytáhnu Offenbach. A kdyby vám to bylo jakože málo, tak nebojte, dojde taky Lou Fanánek Hagen, Bohemian Rhapsody.
1: A tak hledím na vinice kolem ovce z Koronice, kde pak...
0: Jihomoravské zprávy rádia jich jsou tradičně v režii Petra Indry, který už usedá do horkého zpravodajského křesla. Počkejte si na něj, protože prozradí například to, že v mateřské škole v Babicích se zřítil strop. Jak jsou na tom děti?
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
0: Máme minutku a půl po 11. hodině. Díky, že zůstáváte s jihem.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: V mateřské škole v Babicích se zřítil strop, děti se museli přestěhovat a vědci z VUT Brno vyvinuli nový způsob čištění vody pomocí světla. V mateřské škole v Babicích na Uherskohradišsku se zřítil strop a část dětí se musela dočasně přesunout do základní školy. K havárii došlo o víkendu, kdy byla budova prázdná, takže se naštěstí nikomu nic nestalo. Na chodbě v prvním patře se propadla část stropu o rozměrech zhruba 2x4 metry. Více než 100 let stará budova je teď z bezpečnostních důvodů uzavřená a příčinu havárie zjišťují odborníci. Tři třídy našly náhradní prostory v základní škole, nejmenší děti zůstaly v novější přístavbě školky. Provizorní režim podle odhadů potrvá minimálně do konce letošního roku. Vědci z brněnského VUT úspěšně otestovali nový způsob čištění vody, při kterém se využívá světlo a látka získaná z močoviny. V laboratoři se jim podařilo odstranit až 97% nečistot. Princip je jednoduchý, speciálně upravená močovina vytvoří látku, která se působením světla aktivuje a začne rozkládat škodliviny ve vodě. Na rozdíl od běžných filtrů tak nečistoty pouze nezachytává, ale přímo je likviduje. Nová technologie by proto v budoucnu mohla nabídnout další možnost, jak čistit vodu. Výsledky brněnského výzkumu už vyšly v mezinárodním vědeckém časopise.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Předpověď počasí zůstává beze změny, tím pádem na jižní a jihovýchodní Moravě v průběhu dne postupně polojasno či skoro jasno, později večer ale začne přibývat oblačnosti. V Jihomoravském kraji pak naměříme maximálně 16 stupňů, ve Zlínském 15 a aktuální stupnice teploměru jsou následovné. Uherské Hradiště a Těšany hlásí 8, Svatobořice Mistřín 9 a Hrušky 12.
2: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda. Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky všechny šoféry a šoférky. Komplikace jsou hlášeny na Uhersko-Hradišťsku, konkrétně v Ostrožské Lhotě. Tady v ulici Podsedka došlo k havárii cyklisty, tak prosím pěkně při průjezdu dbejte zvýšené pozornosti. Jinak ale žádnou novou problematickou záležitost na našich silnicích nevidím, takže můžeme jít zase zpátky k muzice. Tady je 90ková pecka Dreams.

0: Krása střídá nádheru, když se člověk podívá na playlist Rádia Jich. Tohle to je pecka Four to the Floor, za moment už třeba hity jako Left Outside Alone nebo Something Just Like This. A kromě skvělé muziky nabídneme taky info o doktorech, které se dotkne Znojma a okolí. Rok tam totiž testovali službu takzvaného lékaře na dálku a my víme, jak to s ní bude do budoucna. Podělíme se o to s vámi hned po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Holahej, jižní a jihovýchodní Moravo. Máme zhruba polovičku října, sezónu rýmiček a nachlazení a doktorům tak trochu začíná sezóna. Proč o tom mluvím? Protože ve Znojmě bude pokračovat služba, díky které se dá zdravotní problém nejdříve probrat s lékařem na dálku, třeba přes chat nebo videohovor. Město ji zkoušelo rok a zájem byl docela výrazný. Zaregistrovali se téměř 3000 lidí ze Znojma a okolí, se kterými lékaři řešili přes 2500 případů. Nejčastěji šlo o kožní potíže, interní problémy nebo dotazy okolo dětí. Zajímavé je, že skoro 9 z 10 případů se takhle podařilo vyřešit bez osobní návštěvy lékaře. Od začátku října je ale tato vymoženost zdarma jenom pro obyvatele Znojma a jeho příměstských částí. Město je dosud platilo i lidem ze 111 okolních obcí, ale právě ty si teď musí případné pokračování financovat sami. Služba jako taková přitom nemá nahrazovat praktického lékaře ani pohotovost, ale spíš fungovat jako rychlá pomoc člověku, třeba kam vyrazit nebo co udělat jako první. No, ne že bych doktory neměl rád, ba naopak moc si jich vážím, ale nejlepší situace je, když je člověk nepotřebuje. Buďte zdraví a užijte si na jihu další skvělou muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Waiting for Love v podání Avicii. Jo, i takovou hudební kombinaci umíme na jihu vytáhnout v úterý krátce před obědem. Dáme další muziku, konkrétně pecky jako Missin', Fever Dream nebo What I've Done a pak jeden asi ne moc oblíbený spoluobčan. Policisté dopadli muže, který hned dvakrát maloval na cizí auto. Kde si na něj přišli, dozvíte se na jihu ještě před polednem.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: www.outing.com.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
0: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Do vysílání rádia jich si našla cestu taky kapela Linkin Park, která hraje všem slušným lidem. A bohužel tím pádem musím říct, že pár jich vynechávám. Dneska se v Brně podařilo chytit údajného vandala, který měl opakovaně popisovat cizí auto fixem. Majitel škodovky v Brně Komíně ráno volal strážníky poté, co možného pachatele zahlédl. Podle něj totiž stejné auto poškodil už v neděli a taky v pondělí. Hlídka proto nedaleko zastavila 61-letého muže, který odpovídal popisu, a když se právě onen ptáček dozvěděl, že existují kamerové záběry, tak no jo, chlapi, pustil, že vůz zřejmě opravdu pomaloval. Proč to dělal? Na to už si nevzpomněl. Strážníci celý případ předali státní policii, protože mají podezření, že by mohlo jít o trestný čin. No jo, tolikrát se chodí malovat na cizí kapotu, až skončíte v klepetech.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

venka. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné úterní poledne vinšujeme z rádia jich všude tam, kde nás posloucháte. Teda ono, přesně 12 hodin bude zhruba za 3,5 minutky, ale to vůbec ničemu nevadí. K obědové siestě pro vás budeme mít další skvělou muziku. A jakou? Třeba Hot and Cold v podání Katy Perry? K mikrofonu rádia jich zavítá s malinovým syropem kapela Mirai. A další rychlou muziku přinesou Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Číšník Petr Indra k tomu naservíruje i čerstvé jihomoravské zprávy. A co bude jejich tématem? Třeba to, kdo se má stát starostou v Uherském Hradišti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Poznáš.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno. Zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
4: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
14: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Tati, kdy bude levnější benzín?
16: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
17: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
18: Půl minutky zpátky odbylo pravé poledne, z jihu přejeme dobrou chuť k obědu.
19: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Kyjovská nemocnice znovu přijímá pacienty do ambulance bolesti a Uherské Hradiště má novou koalici. Starostou se má stát Michal Dvouletý. Nemocnice Kyjov znovu přijímá nové pacienty do ambulance bolesti. Umožňuje to zlepšení jejich kapacit. Lidé, které trápí dlouhodobé bolesti, se mohou na vyšetření objednat telefonicky, potřebují ale doporučení od svého lékaře. Ambulance zatím funguje pouze v pátek od 7 ráno do 2 odpoledne. O pacienty se starají dvě lékařky. Infuzní stacionář, kde pacienti dostávají léky pomocí kapaček, zatím zůstává mimo provoz. V Uherském Hradišti je jasno o novém vedení města na další 4 roky. Koaliční smlouvu podepsali vítězní Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté s nezávislými osobnostmi. Společně budou mít pohodlnou většinu 18 ze 27 zastupitelů. Novým starostou se má stát Michal Dvouletý. Prvním místostarostou bude podle dohody Jana Grigarová z ANO. Ve vedení města mají být také dosavadní starosta Stanislav Blaha a Mojmír Náplava. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení parkování, příprava dopravních staveb a dostupnější bydlení.
19: Rádio Jih. Počasí.
18: Druhá polovina dnešního dne má být na jihu a jihovýchodě Moravy ve znamení skoro jasna či polojasna. K večeru potom počítejme s přibýváním oblačnosti. To všechno v Jihomoravském kraji s maximálně 16, ve Zlínském s 15 stupni Celsia. Teď se má situace následovně. Kněždub, Němčičky a Staré Město u Uherského Hradiště hlásí 10 stupňů, v Brně měříte 11.
17: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
19: Rádio Jih. Doprava.
18: Na silnicích nám bohužel zavládla totální anarchie. V Uherském Hradišti ve Svatoplukově ulici na křižovatce s Šafaříkovou srazil osobák cyklistu, tak počítejte s omezením. Dále Brno, tady ve Vídeňské ulici směrem z centra před nájezdem na D1 se srazily dva osobáky, proto i v těchto místech počítejte s omezením. Na dálnici D1 za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru ve směru na Brno narazilo osobní auto do svodidel a částečně blokuje provoz. Kolona se zatím extra netvoří, ale je to docela čerstvé, takže Bůh ví, jak to bude postupem času. A karambol máme taky v Napajedlech, tady v Komenského ulici havarovalo osobní auto, proto i tady dejte prosím pěkně nohu z plynu.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, kde nám společnost dělá chlapík Lost Frequencies. Slíbit vám můžu, že vašim uším dopřejeme i kapely Mirai nebo Green Day a stejně tak dobrou zprávu ze Zlínského kraje. Jaké nové vybavení dostali tamní policisté a čemu přesně pomůže, to bude naším tématem už za méně než 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: horonínského studia Rádia Jih zdravíme všude tam, kde nás posloucháte, což je mimo jiné taky zlínská frekvence 98 celých. A právě v celém Zlínském kraji dostali policisté nové zdravotnické vybavení pro chvíle, kdy rozhodují minuty ba vteřiny. Prvosledové hlídky a velitelé tak budou mít po ruce lépe vybavené batohy pro nehody, kolapsy, vážná zranění nebo popáleniny. Na jejich podobě policisté pracovali se záchranáři a všechny batohy jsou uspořádané stejně, tak aby se v nich dalo rychle po paměti zorientovat. Součástí jsou také tréninkové resuscitační sady pro další výcvik a rozšíření celé výbavy to umožnil milionový dar od Zlínského kraje. No a jaký má cíl, to je, věřím, jasné. Zkrátka zvládnout účinně pomoct ještě před příjezdem záchranky, protože právě často skloňovaná první pomoc rozhoduje o záchraně života. Všem z vás, kdo o naše zdraví pečujete jakýmkoliv způsobem, patří velké díky a v éteru Rádia Jih taky song My Oh My.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 hodin a 27 minut, přesně tolik ukazuje časomíra na rádiu jich v době, kdy nám hudební doprovod obstarávají léta 90. a to v podání kapely Roxette Sleepin' in my car. Na playlist už se hrnou Eva Farná, Lilywood and the Prick a taky Kygo. Tak jak tak, hned po nich zajdeme na Pálavu. Ne jako na skleničku, ale do chráněné krajinné oblasti. Ta totiž není úplně v dobré kondici. Proč tomu tak je, to prozradíme na frekvencích rádia jich, tak držte vlnu.
1: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retro party široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun

0: a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno

0: Letem éterem na jihu nabízíme hitovku Save My Love a když zabrouzdám do našeho regionu, tak je čas navštívit Pálavu. Na Pálavě se letos výrazně podepsalo horké a suché léto. V tamní skalní stepi podle vědců odumřela většina rostlin některých trav, které přitom běžně považujeme za poměrně odolné vůči suchu. Je to prý další známka toho, že se část zdejší vegetace dostává na hranici toho, co vlastně ještě zvládne. Pálava jako taková je dnes zhruba o 2 stupně teplejší než před 50 lety a některá místa už během velkého sucha začínají připomínat polopoušť. Vědci proto teď sledují, jestli se rostliny dokáží přizpůsobit například tím, že hlavní růst přesunou z léta spíše na jaro a nebo na podzim. A právě tohle je důležité do budoucna. Podle výzkumníků nebude stačit chránit jenom místa, kde rostliny rostou dnes, bude potřeba vytvářet jim nové lokality, kam se budou moct postupně přesouvat, pokud bude současné stanoviště dál vysychat. Tak držíme palce, aby se situaci podařilo co nejdříve a nejlépe stabilizovat a aby to šlo ještě o něco rychleji, k tomu z jihu posíláme Bruna Marse.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte Muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Úterní vysílání rádia jich nezastavuje ani hodinku popolední, jinými slovy krátce před 13. Klidně za to dám ruku do ohně, protože na start další 60-minutovky už jsem naskládal tu nejlepší muziku a tady je její malá ochutnávka. Edward Maya, Stereo Love. Nevynecháme ani New Trick od Rosé. A kdo si počká, ten bude slibovat s rybičkami 48. Slibuju, že nebudu pít. Připravený jsou také jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Za moment proto nabídneme info také o tom, že vědci z VUT v Brně vyvinuli nový způsob čištění vody. Pomocí čeho? Na to si rozhodně počkejte.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: To nemyslíš vážně? 11:30?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
8: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
9: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
0: Před chviličkou odbyla 13. hodina. Díky, že zůstáváte s Rádiem Jih.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V mateřské škole v Babicích se zřítil strop, děti se museli přestěhovat a vědci z VUT Brno vyvinuli nový způsob čištění vody pomocí světla. V mateřské škole v Babicích na Uherskohradišťsku se zřítil strop a část dětí se musela dočasně přesunout do základní školy. K havárii došlo o víkendu, kdy byla budova prázdná, takže se naštěstí nikomu nic nestalo. Na chodbě v prvním patře se propadla část stropu o rozměrech zhruba 2x4 metry. Více než 100 let stará budova je teď z bezpečnostních důvodů uzavřená a příčinu havárie zjišťují odborníci. Tři třídy našly náhradní prostory v základní škole, nejmenší děti zůstaly v novější přístavbě školky. Provizorní režim podle odhadů potrvá minimálně do konce letošního roku. Vědci z brněnského VUT úspěšně otestovali nový způsob čištění vody, při kterém se využívá světlo a látka získaná z močoviny. V laboratoři se jim podařilo odstranit až 97% nečistot. Princip je jednoduchý, speciálně upravená močovina vytvoří látku, která se působením světla aktivuje a začne rozkládat škodliviny ve vodě. Na rozdíl od běžných filtrů tak nečistoty pouze nezachytává, ale přímo je likviduje. Nová technologie by proto v budoucnu mohla nabídnout další možnost, jak čistit vodu. Výsledky brněnského výzkumu už vyšly v mezinárodním vědeckém časopise.
12: Rádio. Rádio Jih. Počasí.
0: Meteorologové žádné změny nevěští, to znamená, že po zbytek dne má jih a jihovýchod Moravy provázet skoro jasno nebo polojasno, až k večeru se postupně přidá i oblačnost. Teploměry se v Jihomoravském kraji vyšplhají na maximálně 16 stupňů, Zlínský kraj naměří při nejlepším 15 a v tuto chvíli tedy 2 minutky po 13. platí, že ve Zlíně je 9 stupňů, Rajhrad hlásí 13, Lužice a Moravská Nová Ves 14.
14: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi také na cestách, opatrní buďte na Břeclavsku, za Nikolčicemi směrem do diváků havarovalo osobní auto, na místě je policie a projíždí se tudy kivadlově. Další karambol, ten je na Brněnsku v Modřicích, mezi sjezdem z D2 a nájezdem na D52, tady blokuje provoz nehoda osobního auta s dodávkou a počítejte se zdržením v koloně. A pro změnu dálnice D1, tady na 170. kilometru směrem od Prahy na Brno zasahují hasiči a policie u požáru návěsu nákladního auta. Pravý pruh je neprůjezdný, doprava v místě zpomaluje a zdržení je zatím nárazové. Tak jak tak, pokud můžete, vydejte se radši nějakou bezpečnější cestou a užijte si na jihu pecku This Girl.

0: Na rádiu jich Edward Maja, Stereo Love a teď už je bohužel zase ta brněnská doprava. Uzavřené brněnské tunely dál komplikují dopravu a na nejhorších místech ode dneška musí provoz usměrňovat policisté. Jak velká zpoždění nabírá městská hromadná doprava a kdy jsou muži zákona pod největším tlakem, to si na jihu povíme už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: že nebudu pít. Kdo pak to z vás Jihomoravanům také kolikrát pronesl? Legendární věta při bole hlavu poté, co večerní akci strávíme v nějakém opojení. No jo, to jsou většinou víkendové hrátky, teď musíme za něčím nepříjemnějším a to je včerejší uzavření Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně. Tamní dopravu to naprosto tragicky zkomplikovalo a dnes proto přišla důležitá změna. Třeba na křižovatce Pisárecká a Veslařská provoz místo semaforu řídí policisté tak, aby pomohli kolony lépe rozhýbat. Největší problémy jsou hlavně ve směru od Bohunic a Kohoutovic k centru a muži zákona se proto soustředili i na křižovatky v okolí Antroposu, stejně jako v Heršpické ulici. Do kolon se dostávají autobusy a trolejbusy, jejich zpoždění může být opravdu výrazné. Jeden z nich se dnes do finálové destinace dostal až o hodinu později oproti klasickému jízdnímu řádu. Policisté jsou dle svých slov připraveni vypomáhat nejenom v raní, ale také v odpolední dopravní špičce a tak trochu mají pocit, že dneškem jim začala více než měsíční směna. Protože dopravní komplikace, respektive uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky v Brně potrvají až do 20. listopadu. No tak všem, co tímto problémovým úsekem jezdíte, přejeme z jihu pevné nervy a pro lepší náladu posíláme 80-kovou Sweet Dreams.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

příběh nekončí, na rádiu jich hrajem dál a taky pro vás máme info z našeho regionu. Ve Strážnici mají technické služby nového pomocníka na údržbu zeleně. Je to pásová sekačka na dálkové ovládání, která zvládne i terén, kam se s běžnou technikou dostává jen velice těžko. Stroj váží kolem 400 kg, takže to není žádný drobeček a poradí si s vysokou trávou, náletovými dřevěmi,

0: nebo prudkými svahy. Využití ale najde třeba také v příkopech kolem cest nebo na svazích rekultivované skládky. A co je důležité, tak pomáhá i bezpečnosti. Pracovníci totiž už nebudou muset v tak náročném terénu riskovat pád a ubude jim i část fyzické zátěže. Tento přístroj prošel už prvními zkouškami a podle technických služeb dopadly velice dobře. Tím pádem bych jako tak laicky řekl, že nový stroj zatím splňuje, co se od něj čekalo, a vypadá to jako dobrá investice. A takové máme samozřejmě na jihu rádi, stejně jako máme rádi Vlastiu Maci. Právě tomuto pánovi budu už za chviličku dávat slovo pospátku, tak ne, že to propásnete.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Z hitu pro dobrou náladu jsme pro tuto chvíli na rádiu jich vybrali ten s názvem Green Green Grass od George Ezry, ale ten už se musí klidit, protože je tu Vlasťa Macík. Ahoj Vlasťo.
1: Nazdar Vojto, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače rádia jich. Člověče, zítra, jestli tady budeš, tak se musíme...
2: To já ještě nevím, to já jsem se ještě neptal, jestli mám zítra dojít.
1: Tak se musíme domluvit a pustíme si indickou verzi písničky Sweet Dreams.
2: Indickou verzi.
1: Ano,
2: jsi
1: ano.
2: Si jistý.
1: Ano, ano, Sweet Dreams od Eurythmics původně.
2: Dobře.
1: Ale indická verze.
2: Já jsem
1: ji
2: právě
1: vtipné.
2: Před chvilkou hrál, já jsem ji měl na playlistu.
1: Fakt, nebo nekecej.
2: Dneška jsem ji určitě měl na playlistu a bylo to teď odpoledne, takže...
1: A nebyla, nebyla to indická
2: určitě
1: verze.
2: Určitě to nebyla indická.
1: Ale zítra ji najdem a pustíme si. Tak
2: dobře,
1: na ty
2: já
1: slova.
2: Ale budu chtít, abys našel slovo pospátku, respektive jeho správný překlad. Tak poslouchej, dneska tě trápit nebudu.
1: Ne, ne. Tak pojď.
2: A kroch a dálokoč.
1: A kroch. To ch je tam jako,
2: je to
1: že...
2: h.
1: Je to ho, aha.
2: To ch je ho.
1: Takže A kroch, horká,
2: ano,
1: čokoláda.
2: Výborně. Přece jenom už je podzim.
1: Děkuju.
2: Začíná sezóna takových těch jako lenošivých.
1: A máš rád? Jakože
2: mám rád horkou čokoládu. Jo? Já jsem si právě včera jsem si jí všiml, když jsem šel do šuplíku s čajema, tak aha, jsem si šel jako pro čajíček a říkám si, a tak zítra si dám horkou čokoládu. A proto jsem si na ní vzpomněl, protože říkám, už jako za oknem pořád to vypadá hezky, ale přeci jenom smívá se brzo. Svíčka, film,
1: no,
2: horká
1: jistě.
2: Čokoláda, jako...
1: A já jsem si dával právě po cestách Norskem ve vlaku tu horkou čokoládu.
2: No
1: vždycky
2: tak, takhle daleko jsem to ještě nedopracoval.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
5: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Řidičáky by mohli platit 15 let, povinné lékařské prohlídky se zatím nerozšíří, tak také o tom budou další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar Kyjov a Hodonín.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
7: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
8: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
9: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Tati, kdy bude levnější benzín?
15: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
1: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Děcka, hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Řidičáky by mohli platit 15 let, povinné lékařské prohlídky se zatím nerozšíří a pošta v Uherském Hradišti bude na jeden den uzavřena. Řidičské průkazy by v Česku mohly nově platit 15 let místo současných 10. Ministerstvo dopravy chce změnu zavést od července příštího roku. Návrh ale ještě musí projít schvalováním. Původně se uvažovalo také o tom, že by řidiči při každé výměně průkazu museli absolvovat lékařskou prohlídku. Tato povinnost ale zatím zavedena nebude. Od letoška navíc platí, že běžní řidiči musí na první povinnou zdravotní kontrolu až v 70 letech, tedy o 5 let později než dříve. Následně ji absolvují každé 2 roky. Pro řidiče z povolání platí přísnější pravidla. Obyvatelé Uherského Hradiště musí počítat s jednodenní uzavírkou České pošty na Masarykově náměstí. Pobočka zůstane v sobotu 24. října z provozních důvodů zavřená. Kdo bude potřebovat poštovní služby, může využít náhradní pobočku ve Zlíně na ulici Jana Antonína Bati. Ta bude mít v sobotu otevřeno od 8 ráno do 12 hodin. Od následujícího pracovního dne by měla pošta v Uherském Hradišti opět fungovat v běžném režimu.
16: Radio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Kyjově, ve Vracově a v Uherském Ostrohu měříte aktuálně 13 stupňů Celsia a přidáme ještě jedno město, aby jsme v tom měli trošku jasno. 15 stupňů potom máte v Rakvicích. Co se týká zítřejška, tak ve středu ráno bude převážně zataženo, na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha beze srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 16 až 19 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16.
1: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Pozor si dávejte, v Brně v ulici Úvoz u křižovatky se Sladovou bourala dvě osobní auta. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Na dálnici D2 na 10,5 kilometru směrem z Bratislavy na Brno havarovalo nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. A na dálnici D1 na 195. kilometru směrem na Prahu havarovalo další nákladní auto. Kolona se na štěstí netvoří. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
16: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek? Když se díváme, tak je to Renáta a Renata, na Slovensku potom Koloman. Tak pokud někoho takového znáte, určitě hned teď pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na 606 703 889.

0: Za chvíli Liky Lee nebo taky Ellen Walker, ale hlavně budeme blahopřát těm dnešním oslavencům. Je to v pohodě, pěkně se už poslali to, co potřebuju, co mi stačí, aby se nám to tam všechno vlezlo, to znamená jméno, příjmení a kde dnešní oslavenec bydlí a poslali jste to na 606 703 889. Tak ještě jedna písnička na to, pokud byste chtěli tento seznam doplnit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Renčo, Renato, Koloman, přejeme ti z rady všechno nejlepší k dnešnímu svátku, obzvláště Renáce Miklové z Hrádku, Renatě Viktorové z Hodonína, Renatě Mindlové ze Strážovic, Renatě Liškové a Renatě Soukalové z Kyjova a gratulace letí tobě, kdo dnes 13. října slavíš narozeniny, stejně jako Joška Švejdík z Jaroslavic u Znojma nebo Jara Kostka z Nedašovy Lhoty.

0: 13.10. je mimo jiné den bez podprsenky, den tréninku mozku, mezinárodní den za omezení přírodních katastrof a protože je 2. úterý v říjnu, máme také den boje se svým strachem. Paul Simon, legendární zpěvák a kytarista, je mimo jiné dnešní oslavenec, tak si od něj dáme jedno moudro, tak volume doprava. A to moudro je jednoduché, naslouchej zvukům ticha. Ve svém nejslavnějším hitu s Artem Garfunklem The Sound of Silence nám připomíná, abychom dokázali naslouchat zvukům ticha, protože teprve, když se na chvíli stišíme a vypneme ten všudy přítomný zhon, zjistíme, jestli v životě opravdu jdeme tím správným směrem. No a když máme ten den boje se svým strachem, dáme si jeden vtípek na toto téma. Mám klaustrofobii, to znamená, že mám strach z uzavřených místností. Dneska se opět bojím, aby nebyla hospoda zavřená.
1: Plánujete nový plot? 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: brněnském Špilberku přistál mimozemšťan. A není to jen tak nějaký návštěvník z vesmíru. Jeho příběh sahá více než 150 let do minulosti a překvapivě souvisí i se slavným vědcem Gregorem Johannem Mendelem. Za chvíli uslyšíte víc tady na rádiu Jih, tak držte vlnu na jihu.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám.

0: A k ním nový Citroën. No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969.

0: Celeste Buckingham na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte, a brněnský Špilberg má nového obyvatele a rovnou z jiné planety. V tuto chvíli tedy míříme po frekvencích Rádia Jih tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM do Brna a okolí. Na Špilberku v neděli totiž slavnostně odhalili bronzovou sochu mimozemšťana jménem Fegurt. A má to docela zajímavý příběh. V roce 1870 totiž slavný vědec Gregor Johann Mendel pozoroval nad Brnem neobvyklý meteorologický úkaz. No a brněnská hvězdárna společně s muzeem města Brna si s tou udělali trošku legraci. Podle jejich legendy tehdy u Špilberku ve skutečnosti havarovala mimozemská loď a jeden z jejich pasažérů se rozhodl zůstat. Fegurda už můžete potkat také u brněnské hvězdárny a další se podle jejího ředitele Jiřího Duška chystají. Jeden z těchto mimozemšťanů se dokonce letos dostal až na Antarktidu. Tak do Brna samozřejmě zdravíme. Myslím si, že tohle to je hezké. Zrovna dneska jsem se díval na výlet do Vroclavy, který jsem absolvoval vlakem, a byli tam taky trpaslíci. Je jich tam tisíce, tak proč bychom nemohli mít tady tyhle ty mimozemšťany v Brně, že jo? Tak ještě jednou do Brna zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Živnostníci si od ledna připlatí na odvodech, minimální zálohy opět vzrostou, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
4: Ale tohle vypadá dobře.
3: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
4: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
3: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
3: Rezervace na restaurantvík.cz.
6: Poznává.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Živnostníci si od ledna připlatí na odvodech, minimální zálohy vzrostou a tělocvična základní školy Komenského v Ústopečích se do konce října dočká opravy. Živnostníkům od ledna příštího roku vzrostou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění celkem o 458 korun měsíčně. Dohromady tak budou platit 8769 korun, z toho 5281 korun připadne na sociální pojištění a zbytek na zdravotní. Podnikatelé by si proto měli včas upravit trvalé příkazy v bankách. Někteří navíc mohou požádat o vrácení přeplatku na letošním sociálním pojištění, a to až ve výši 4290 korun. Žádost musí podat do konce prosince na správě sociálního zabezpečení. Pokud to nestihnou, zaplacené částky se jim zohlední při ročním vyúčtování. Oprava tělocvičny základní školy Komenského v Hustopečích na Břeclavsku by měla skončit do konce října. Odborníci potvrdili, že strop je i přes viditelné prohnutí o několik centimetrů staticky v pořádku. Řemeslníci už odstranili poškozenou omítku a nyní připravují nové obložení stropu. Součástí oprav je také výměna osvětlení, protože v tělocvičně bylo dosud poměrně šero. Nová světla zajistí rovnoměrné osvětlení a nebudou sportovce oslňovat. Po dokončení prací se tělocvična bude moci znovu otevřít.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: V Břeclavi, v Mutěnicích, v Hustopečích měříte aktuálně 14 stupňů Celsia, ve Slavičíně potom 12 stupňů. Zítra ráno bude převážně zataženo, na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště, v průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha bez srážek, večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 16 až 19 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A pojďme na silnice. Připomínám, že na dálnici D1 na 195. kilometru směrem na Prahu havarovalo další nákladní auto. Kolona se netvoří, tak si počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám z rádia Jih nejenom do aut, ale všude tam, kde nás posloucháte, posíláme další hity pro dobrou náladu.

0: plné vagony, cestující v uličkách a někdy i hádky o místa. Proč České dráhy nezavedou povinné místenky také mezi Brnem a Prahou, když směrem na Ostravu už fungují? Vysvětlení vás možná překvapí. Řeč o tom bude na Rádiu Jih po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Prahou, pak už jste možná zažili situaci, kdy si nebylo kam sednout. A přestože by to mohli vyřešit povinné místenky, minimálně do roku 2034 se s nimi nepočítá. Problém totiž není u Českých drah, ale v pravidlech, která určuje ministerstvo dopravy. To si tyto spoje objednává a chce, aby jim lidé mohli cestovat i bez předem rezervovaného sedadla. Ale na trase mezi Prahou a Ostravou je to jiné. Tam České dráhy provozují vlaky na vlastní obchodní riziko a tak mohly povinné místenky zavést už loni v prosinci. Závěrečná zpráva je tedy ta, že mezi Brnem a Prahou podle ministerstva dopravy zůstanou dobrovolné nejméně do konce současné smlouvy a ta platí ještě následujících 8 let, tedy do prosince 2034. Za mě osobně, jako milovníka cestování vlakem, rozhodně místenky ano, už jenom proto, že by možná ubylo i černých pasažérů, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy, Bon Jovi, It's My Life. Kdyby to bylo česky, tak ho zařadím taky do hitu, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tak a co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, kterou mimo jiné obstarají Dermot Kennedy, Linkini a taky Škvor ze Sílou starých vín. Na Hustopečsku mysleli i na ty, kteří si v obchodě balenou vodu nekoupí. V přírodě tam vzniklo speciální napájedlo pro ptáky a další divoká zvířata. A zajímavé je, kolik taková pomoc stojí. Držte vlnu na jihu a garantuju vám, že ceně neuvěříte.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dermot Kennedy, Funeral na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. Také zvířata potřebují v létě dodržovat pitný režim, jenže když přijdou velká vedra a sucho, často se nemají kde napít. A právě s tím se rozhodli něco udělat v Hustopečích na Břeclavsku. Po frekvencích rádia Jih teď míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavy a okolí. V tamním Tesárkově údolí vybudovali městské služby Hustopeče nové napájadlo pro ptáky a volně žijící zvěř. Jde vlastně o malé umělé jezírko, které pojme až 3000 litrů vody. Tu budou pracovníci města doplňovat zhruba jednou za měsíc, a to z vlastních zásob zachycené dešťovky. A co je zajímavé, celé napájadlo vyšlo přibližně, a teďka dobře poslouchejte, na 10 000 korun. Podobné místo proto chtějí v Hustopečích vybudovat také u průmyslové zóny směrem na Šakvice. Tak do Hustopečí samozřejmě zdravíme, dáváme palec hore a posíláme další hity pro dobrou náladu za tenhle ten nápad.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Relax na frekvencích Rádia Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 16. hodina, tak co si po čtvrté odpolední zahrajeme na jihu. Budou třeba Fun Factory a

0: něco novějšího tady. A abychom splnili taky podmínku toho, že vám zahráme něco československého, tak bude Marek Ztracený, Když tě život kope do zadku.
1: Zůstaně, kej si a jaká seš, žije, umíš a jak ty seš.
0: Pošta na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti bude na jeden den zavřená, také o tom budou mimo jiné další humorské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: To nemyslíš vážně? 11:30?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKR.cz.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
12: Pamatujete?
13: Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle.
14: Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme výběr.
16: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
15: Ale je to na
17: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
9: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Děcka, hezké odpoledne, necelé 2 minuty, bude 16 hodin.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Řidičáky by mohli platit 15 let, povinné lékařské prohlídky se zatím nerozšíří a pošta v Uherském Hradišti bude na jeden den uzavřena. Řidičské průkazy by v Česku mohly nově platit 15 let místo současných 10. Ministerstvo dopravy chce změnu zavést od července příštího roku. Návrh ale ještě musí projít schvalováním. Původně se uvažovalo také o tom, že by řidiči při každé výměně průkazu museli absolvovat lékařskou prohlídku. Tato povinnost ale zatím zavedena nebude. Od letoška navíc platí, že běžní řidiči musí na první povinnou zdravotní kontrolu až v 70 letech, tedy o 5 let později než dříve. Následně ji absolvují každé 2 roky. Pro řidiče z povolání platí přísnější pravidla. Obyvatelé Uherského Hradiště musí počítat s jednodenní uzavírkou České pošty na Masarykově náměstí. Pobočka zůstane v sobotu 24. října z provozních důvodů zavřená. Kdo bude potřebovat poštovní služby, může využít náhradní pobočku ve Zlíně na ulici Jana Antonína Bati. Ta bude mít v sobotu otevřeno od 8 ráno do 12 hodin. Od následujícího pracovního dne by měla pošta v Uherském Hradišti opět fungovat v běžném režimu.
3: Radio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. 16 stupňů Celsia aktuálně měříte v Sedleci u Mikulova, 14 potom ve Veselí nad Moravou, v Napajedlích a v Šardicích. Ve středu ráno bude převážně zataženo na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, beze srážek, večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 16 až 19 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 13 až 16.
2: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá v Brně, Židenicích, na křižovatce ulic Táborská, Otakara, Ševčíka, zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobáků. Počítejte s omezením, kolony se tvoří v obou směrech. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.

0: Moravy, John Newman, Love Me Again. Máme 16 hodin 8 minut a v Poštorné se chystají tradiční krojové hody a to znamená nejenom spoustu muziky a krojů, ale taky komplikace pro řidiče a cestující autobusy. Uzavře se totiž jedna z místních ulic a hned 6 autobusových linek změní své trasy. Podrobnosti uslyšíte na rádiu jich po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Přichází slibovaní Terry Swims a taky Marek Ztracený.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Když ti život kopí,

0: Jdeme tak zbystřete. Musíte se připravit na dopravní omezení, které bude kvůli tradičním krojovým hodům. V Poštodne se od zítřka, tedy od středy 14. října až do příštího úterý, uzavře ulice Nádražní. A pozor by si měli dát hlavně lidé, kteří jezdí autobusem. Změny se totiž dotknou hned 6 linek. Konkrétně linky 562, 566 až 569 a také autobusové linky 571. Některé spoje pojedou po objížďkách a vynechají zastávky Nádražní, Tovární čtvrtě nebo PKZ. Záleží ale na konkrétní lince a směru jízdy. Před cestou proto doporučujeme zkontrolovat výlukový jízdní řád na webu idsjmk.cz. Samotné krojové hody pak v Poštorné začnou v sobotu 17. října stavění máje a potrvají až do pondělí. Do Poštorné zdravíme tady s frekvencí rádia Jih, držíme pěsti a přejeme, ať to dobře dopadne, ať si to užijete a posíláme už za chviličku třeba Fun Factory anebo Mandraže.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Draže na frekvencích Rádia Jich. Tak a o čem bude řeč na Rádiu Jich po další trojice hitů pro dobrou náladu? Váží 23 kilo, je stará 500 let a její hodnota se nedá ani vyčíslit. Ve Znojmě teď veřejnosti ukazují historický poklad, který byl naposledy k vidění před 30 lety. A kdo ho nestihne tentokrát, možná si počká další desítky let. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli, tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy máme 16 hodin 41 minut a ve Znojmě mají opravdový historický unikát, který teď můžete vidět na vlastní oči. V tamním Domě umění dnes se mimořádně vystavili více než 500 let starou knihu práv města Znojma. A není to žádná obyčejná knížka. Váží úctyhodných 23 kilogramů, má přes 400 pergamenovaných listů a najdete v ní třeba i nejstarší vyobrazení Znojma. Kniha vznikla v 16. století a její platnost tehdy potvrdil samotný český král Ludvík Jagellonský. Veřejnost ji přitom může obdivovat poprvé po 30 letech, a to díky oslavám 800 let od povýšení Znojma na královské město. Ale pozor, vystavená bude jen do soboty 24. října, pak se vrátí do archivu a další příležitost přijde nejdříve za 10 let. Tak do Znojma samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme třeba činasky jejich slovenský klín.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Rádio Jih.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: tými správami a v nich mimo jiné informace také o tom, že tělocvičná základní školy Komenského v Hustopečích se do konce října dočká opravy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. Timea Turciak.art.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket. V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: Renting.com.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stále hezké odpoledne, necelá minuta, bude 17 hodin.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Živnostníci si od ledna připlatí na odvodech, minimální zálohy vzrostou a tělocvična základní školy Komenského v Ústopečích se do konce října dočká opravy. Živnostníkům od ledna příštího roku vzrostou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění celkem o 458 korun měsíčně. Dohromady tak budou platit 8 769 korun, z toho 5 281 korun připadne na sociální pojištění a zbytek na zdravotní. Podnikatelé by si proto měli včas upravit trvalé příkazy v bankách. Někteří navíc mohou požádat o vrácení přeplatku na letošním sociálním pojištění, a to až ve výši 4 290 korun. Žádost musí podat do konce prosince na správě sociálního zabezpečení. Pokud to nestihnou, zaplacené částky se jim zohlední při ročním vyúčtování. Oprava tělocvičny základní školy Komenského v Hustopečích na Břeclavsku by měla skončit do konce října. Odborníci potvrdili, že strop je i přes viditelné prohnutí o několik centimetrů staticky v pořádku. Řemeslníci už odstranili poškozenou omítku a nyní připravují nové obložení stropu. Součástí oprav je také výměna osvětlení, protože v tělocvičně bylo dosud poměrně šero. Nová světla zajistí rovnoměrné osvětlení a nebudou sportovce oslňovat. Po dokončení prací se tělocvična bude moci znovu otevřít.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Ve Velkých Bílovicích a v Sokolnicích měříte aktuálně 15 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti a ve Vacenovicích je to potom 14 stupňů. Zítra ráno bude převážně zataženo na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha beze srážek. Večer pak začne pomalu oblačnost ubývat. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 16 až 19, ve Zlínském kraji 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
6: Rádio Jih, doprava.
5: A pojďme se podívat na silnice. Na trase z Pohořelic na Mikulov před vodní nádrží Nové Mlýny havaroval motorkář. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. V Uherském Hradišti ve Větrné ulici zasahují záchranáři a policie u srážky osobáku s chodcem. Taktéž počítejte s omezením provozu. Na trase z Uherského Brodu směrem na Uherské Hradiště na výjezdu z Veletin havarovala 3 osobní auta. Na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. A na trase z Holešova do Zlína na výjezdu z Rackové havarovalo osobní auto. Při nehodě došlo k úniku oleje. Projíždějte tudy opatrně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Tak si pojďme seřídit hodinky, máme 2 minuty po 17. Ať už nás posloucháte doma, v klídečku, při pohodě, třeba při přípravě večeře, nebo nás posloucháte na odpolední, tak vám samozřejmě z rádia jich přejeme úžasný den, úžasný podvečer, když už máme ty 2 minuty po 17. Já jsem Vlastně Macík a znamená to jedno jediné, že v tuhle tu chvíli vyjíždíme do společné hodinky, kdy se vám budu věnovat a můžu už teďka slíbit, že tato hodinka bude o Vánocích a rozhodně bude taky o dětském bazárku, tak držte vlnu na jihu, protože se dozvíte víc. Tady už je special pro vás Gigi De Agostino a jeho velká hitovka z roku 1999 L'amour toujours.

0: 17 hodin 9 minut a pozor, v Brně už začínají přípravy na Vánoce. Na Moravském náměstí se dnes objevily jeřáby a dělníci tam začali stavět jednu z nejoblíbenějších vánočních atrakcí. Kdy se na ní poprvé svezeme a co dalšího na Moraváku vyroste, tak to uslyšíte po další dvojice hitů pro dobrou náladu tady na Rádiu Jih. Tak držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Do Vánoc sice zbývají ještě více než 2 měsíce, ale v centru Brna už se naplno rozjíždějí přípravy. Po frekvencích Rádia Jih teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do jihomoravské metropole. Na Moravském náměstí dnes totiž začala stavba obřího vyhlídkového kola, které už tradičně patří k vánočním trhům. Dělníci mají mít hotovo do konce týdne. Na první svezení si ale ještě počkáme. Kolo se roztočí pro veřejnost až 13. listopadu, kdy v Brně začínají vánoční trhy. A pokud máte rádi výhledy, můžete se těšit na centrum města nebo hrad Špilberg. Najednou se přitom sveze až 144 lidí ve 24 kabinkách a tím přípravy na Moraváku nekončí. Jakmile bude kolo stát, začne se hned vedle budovat také veřejné kluziště. Tak do Brna zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a máte doma skříně plné dětského oblečení, ze kterého už vaše ratolesti vyrostly, nebo naopak scháníte něco pěkného na podzim a zimu, ale nechcete zbytečně utrácet. V Jalubí na Uherskohradišku pro vás chystají akci, která přijde vhod v obou případech. Tak než si o ní řekneme víc, mezi tím na Rádio Jih David Guetta, Sombr a také Britney Spears.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
3: Hleno. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ne. Ne.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Co si budeme, děti rostou jako z vody, to zná asi každý rodič, člověk jim koupí nové oblečení a za chvíli už je zase malé, tak proč ho neposlat dál? V Jalubí na Uherského Hradišku se už tuto sobotu 17. října koná podzimní bazárek dětského oblečení. Od 9 ráno do 1 odpoledne můžete v tamním kulturním domě nakoupit oblečení pro své ratolesti z druhé ruky. A pokud máte doma kousky, které už nepotřebujete, můžete je nabídnout k prodeji. Příjem věcí probíhá v pátek od 14:30 odpoledne do 7 večer. Jenom pozor, oblečení musí být čisté, nositelné a bez vad. A co se neprodá, tak to si majitelé vyzvednou v neděli dopoledne. Takže jestli chcete trochu ulevit rodinnému rozpočtu nebo udělat místo v dětské skříni, v sobotu určitě vyražte do Jalubí. Tak to byla ode mě dneska poslední informace. Vlastně Macík se loučí. Těším se na vás zase zítra ve 14:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Tati, kdy bude levnější benzín?
13: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
0: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Řidičáky by mohli platit 15 let, povinné lékařské prohlídky se zatím nerozšíří a pošta v Uherském Hradišti bude na jeden den uzavřena. Řidičské průkazy by v Česku mohly nově platit 15 let místo současných 10. Ministerstvo dopravy chce změnu zavést od července příštího roku. Návrh ale ještě musí projít schvalováním. Původně se uvažovalo také o tom, že by řidiči při každé výměně průkazu museli absolvovat lékařskou prohlídku. Tato povinnost ale zatím zavedena nebude. Od letoška navíc platí, že běžní řidiči musí na první povinnou zdravotní kontrolu až v 70 letech, tedy o 5 let později než dříve. Následně ji absolvují každé 2 roky. Pro řidiče z povolání platí přísnější pravidla. Obyvatelé Uherského Hradiště musí počítat s jednodenní uzavírkou České pošty na Masarykově náměstí. Pobočka zůstane v sobotu 24. října z provozních důvodů zavřená. Kdo bude potřebovat poštovní služby, může využít náhradní pobočku ve Zlíně na ulici Jana Antonína Bati. Ta bude mít v sobotu otevřeno od 8 ráno do 12 hodin. Od následujícího pracovního dne by měla pošta v Uherském Hradišti opět fungovat v běžném režimu.
14: Rádio Jih. Počasí.
15: Dnes večera v noci oblačno, místy slabý občasný déšť, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra polojasno až oblačno, na jihu Moravy naměříme až 18 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 17.

0: máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.

0: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Již 26. ročník festivalu Campanila rozezní 16. až 18. října Mikulov. Přijďte si v pátek do kostela svatého Václava poslechnout magické nocturno, v sobotu na zámek sborovou přehlídku chorália, nebo téhož dne zavítejte na festivalové koncerty do Lednice či Dolních Dunajovic. Vše o programu a vstupenkách najdete na www.campanila.org.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
5: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Rádio Jih, počasí.
7: I při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť, později oblačno bez srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů.

0: Úterní 13. říjnový večer startujete s Jihem, no a já vám prozradím, kde budete moct letos v říjnu potkat hroznovou kozu. Dobrá, bude to ve Vrbovci v rámci vinobraní a já více info dodám už za chviličku. Tak zatím užívejte večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia přejeme krásné úterní finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní večer, další říjnový týden běží, vy jste si hem, no a já ještě dnes přidám informaci k tradičnímu vrboveckému vinobraní s hroznovou kozou. To v letošním roce proběhne 31. října a vy v tento den zažijete ve Vrbovci největší obecní vinařskou slavnost, která spojuje ukončení sklizně s oslavou starých vinařských tradic, včetně slavnostního lisování posledního hroznu a předávání hroznové kozy. Program zahrnuje průvod vinařů v dobových krojích, ochutnávky burčáků, mladých i starších vín a také občerstvení a hudbu v otevřených sklepech. Tedy letošní vrbovecké vinobraní s hroznovou kozou už 31. října. Úterní večer na jihu, týden běží a my jedeme dál a pro pohodu posíláme další hity. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pak křičel asi, že zapomíná na přes časy, že jsme tým, ty a já, jen my dva, že tě neopustím.
1: Úterní 13. říjnový večer na jihu v běhu, 10. měsíc roku jede jako vlak, noci se prodlužují a toho využijí v Kyjově, kde tento měsíc proběhne slavnostní lampioňák. Více k události už za moment, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitu jihu pro dobrou náladu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna...
5: Radio Jih.

0: parádní čas s Sihem přejeme vám všem, kdo s náma jedete dalším říjnovým, navíc úterním večerem. Kdy ještě přidám pozvánku k tradičnímu slavnostnímu lampioňáku, který i letos proběhne v Kyjově, a to v předvečer státního svátku vzniku Československa 27. října se začátkem v 17.20 před Klvaňovým gymnáziem. Hrát bude vinařinka, klást se budou věnce k pomníku obětem světových válek. Poté, co průvod dorazí na kyjovské Masarykovo náměstí, se budou promítat pohádky pro děti a bude připraveno občerstvení. Tedy sváteční lampioňák v Kyjově v předvečer státního svátku 27. října. My si už v tuto chvilku zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu, no a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih.

0: úterní 13. říjnový večer na jihu běží další říjnový týden, no a kalendářně patří dnešek všem Renátám. Ve středu bude slavit Agáta a ve čtvrtek Tereza oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu už za moment další songy a parádní typy pro říjen na Moravě. Tak si užijte i úterní večer. Na jihu s váma i dnes zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
3: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: I při úterku zůstáváte si hem, no a já mám pro vás počasí na dnešní noc a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť. Později oblačno bez srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů.

0: Úterní 13. říjnový večer trávíte si hem 10. měsíc roku před svojí polovinou. Na svůj termín mají i letošní Ždáňské hody. Podrobnosti k velké moravské události nabídnu za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte úterní večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih.

0: úterní večer Rádio Jih. No a tak, jak jsem se zmínil, Ždáňské hody mají program i termín. Hody ve Ždáňcích letos proběhnou tento víkend mezi 16. a 18. říjnem. A vy zažijete stavění máje, předhodovou zábavu, zvaní na hody a hodovou zábavu a vše vyvrcholí v neděli 18. října mší, sérií vystoupení před kulturním domem a průvodem krojovaných, který od kulturáku vyjde ve 14 hodin. V 18 hodin pak proběhne beseda u cymbálu, takže letošní Ždáňské hody tento víkend mezi 16. a 18. říjnem. Při úterku k podzimní pohodě vám všem další songy jste si hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13. říjnový večer na jihu a my se celý dnešní večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní 10. měsíc letošního roku. A já dnes nabídnu ještě jednu pozvánku, krojovanou pozvánku, pozvánku na hody, tentokrát na největší hody v celé České republice, které tradičně 3. týden v říjnu probíhají ve Vracově. Podrobnosti k obrovské moravské události už za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný úterní večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih.

0: 13. říjnový večer zůstáváte dál na vlnách jihu, no a já vás ještě dnes pozvu na hody do Vracova. Ve Vracově se každý rok konají tradiční vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Letos tak proběhnou tento víkend 17. a 18. října. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje kolem 500 krojovaných. V sobotu jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což jsou manželské páry. K tomu připočtěte spoustu pouťových atrakcí, obrovský průvod krojovaných, hodové zábavy a spoustu pití a jídla a zjistíte, že tam nemůžete chybět. Tedy nezapomeňte vracovské hody tento víkend 17. a 18. října. Teď už ale další songy jihu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes noci na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť, později oblačno bez srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro lepší náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť. Později oblačno beze srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jich. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem. No a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť, později oblačno bez srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jich.

0: Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 14.10. Po zbytek noci bude na Moravě polojasno, postupně až zataženo a od západu místy slabý občasný déšť. Nejnižší noční teploty od 1 do 6 stupňů. Ve středu pak zpočátku zataženo a místy slabý občasný déšť, později oblačno a beze srážek. Nejvyšší denní teploty od 14 do 19 stupňů. Krásný zbytek noci přejeme a též pohodový přelom týdne, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.